0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: týdne.
1: Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na desátém místě startuje Damiano David, The First Time.
2: Už nehledám to místo.
1: Na deváté příčce je Poetika, Blízko.
0: Hit týdne.
1: A teď

0: čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Hlavou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prk na to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch možností. Když se to nepovede. Ale to mi věště je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá. Protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No,
0: dá se to tak říct.
1: Ano.
0: A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to byl fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli
1: přesně
0: těm podmínkám.
1: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako nelituju. Vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královsky, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věci jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

energie. Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije.

0: jsem stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, se myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovili vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: na full time. To úplně nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že je, jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nenechotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl. Já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete přes zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Tak. Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak když člověk vyjede do zahraničí, tak tam to lidi se to vůbec nebojí, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout a zase klidně

0: svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, je to hodně vidět. Poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
3: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně

0: Já bych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
1: Což je 2015, něco takového?
0: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
1: 5000 plus?
0: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl. A pak nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
1: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
0: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílala, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala. Myslím si, že spoustu lidí ani nevěděl, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vůbec nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
1: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
0: ano,
1: náhodou.
0: Ano.
1: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
0: No to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
1: A zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
0: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv. Já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava máme 24/7, to není o tom, že já vše zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
1: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
0: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědět, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím...
1: Přijede jako... Mariana, uklidte.
0: jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizený, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na tý dovolený, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
1: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný, ten napsaný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
0: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v Českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
1: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje i jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci, tady to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
0: Nebojíte se někdy?
1: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
0: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
1: Jo, určitě.
0: Asi nepůjdete pod mě po hrlem.
1: Rozhodně ne, tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím.

0: ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si nocoufany Ani. Ano. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Je to těžký. Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju, jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, to já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já když to vidím, já nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodobě žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako do domu a pak si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: to moje privilegie. A brácha starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině, jako no, já prostě mám ty sociální sítě, já jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Když to bylo jako, co to děláš a teď žádej o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová. Moc děkuju a jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Welshly Arms a Legendary v 6 hodin na Rádiu Praha. Teď zprávy dnešní první s Denisou Žižkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Technici v Praze odstraňují řasy a další zeleně z pilířů Karlova mostu. Na velkých mezinárodních letištích v Asii přibývá případů, kdy se na obchodování s drogami podílejí posádky letadel. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne se mohou vyskytnout přehaňky a teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
2: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
0: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov, zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčíka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
3: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
0: Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
4: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympiquem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer by se mohly vyskytnout přehánky a také bouřky a teploty dnes 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách samozřejmě koukneme taky na silnice, to bude dnes zabezpečovat kolega Lukáš Miller, který je v dopravním infocentru, zdravím tě.
6: Je to tak, jsem na místě, hezké ráno, a v Praze už teď po 6. máme komplikace ve Strahovském tunelu směrem Stroje na Barandovský most u sjezdu na Radlickou, stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a musí se v tunelu vybočovat. Provoz pak brzdí dlouhodobé omezení Vekbelské, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a pomalu se jede tak v Novopatské z Černého mostu, to zdržení do Kbelské je 10 minut a 10 minut se pak jede i v opačném směru, a to přímo Vekbelské z Letňan k Novopatské. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona má asi kilometr, je od sjezdu na Kněžové se 3. kilometru a zdržení do centra Prahy 5 minut.
5: Díky moc, Lukáši, měj se.
6: Taky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 6 minut po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 5. srpna. Kristián a Oswald mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, pánové. Co nás čeká? Třeba Temper City a Self-Aware. Taky Taylor Swift a její Elizabeth Taylor a celou hodinu odstartuje si je na Spyro. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1. 1 FM a DAB+.

0: To byly Coldplay, Beyoncé a Hymn for the Weekend. Je 6:15. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 10. srpna v 9 večer ve Vinilu. Budou to Genesis a deska Genesis nebo Queenie a jejich deska The Works. Je to na vás, rozhodněte.
1: Centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky nebo bouřky, maxima 34 až 36 stupňů, teď jsme na 20. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, který bude v přehánkách a bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v tunelu Mrázovka. Směrem na Barandovský most u sjezdu na Radlickou překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Podle záběru z kamer už je na místě policejní hlídka, takže je to označeno a vybočuje se zatím bez většího zdržení. Ucpává se příjezdy do Kbelské ulice, je to kvůli omezení, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou jak z Černého mostu, asi na 15 minut, tak popojíždí také příjezd od dálnice D8, pomalu se jede od sjezdu na Čakovice až do Kbelské, to je také na 10 až 15 minut. A silnější provoz už je na Štěrboholské spojice, na příjezdu Průmyslové z Černého mostu. Ty kolony jsou teď nárazové od hradecké dálnice D11 k Europarku. Čekejte asi 10 minut navíc.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: worst.
1: To byl Caleb Scott at your worst. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
2: Přeji vám dobré ráno. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti, rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele, nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Evropské unii mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. Soud se dnes znovu vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikt nižších soudů zrušil. Knížák mezitím zemřel. U soudu ho proto zastoupí advokát. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Montrealu do 3. kola. Krajana Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. V Torontu pak zvládla 2. kolo Nikola Bartuňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Dnes má být polojasno až oblačno, odpoledne by se mohly objevit přehánky nebo bouřky, teploty v Praze 34 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Po zprávách koukneme taky na silnice s Lukášem Millerem.
4: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most u sjezdu na Rdlickou. Překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, na místě také policejní hlídka, vybočuje se. Provoz pak brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se tak jede v Novopatské z Černého mostu, to zdržení skoro 15 minut a pomalu se už jede i po dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby do Kbelské, také zdržení 15 minut. Vázne provoz na Štěrboholské spojice od Bychovic k Průmyslové, čekejte 10 minut navíc, 10 minut naberete i na magistrále, a to před omezením u hlavního nádraží, aktuálně obou směrně. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru. Také práce údržby, kolona je od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru, čekejte 5 minut navíc.
1: Díky moc, Lukáši, měj se.
4: Taky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
7: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i

0: kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Praha.
1: Po půl sedmé v ranní Praze Support Lesbians Little by Little. A nebo Thomas Robin a jeho Live and Regret.

0: Je 7:15. Okresní soud pro Prahu Západ znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách. Při požáru před 4 lety zemřely dvě ženy a 55 lidí se zranilo.
1: To, jak došlo k požáru dne 1.6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak k danému požáru mohlo dojít.
2: Řekla při odůvodnění rozsudku soudkyně Jana Vrzalová. Připomněla ale, že případ pro Martina a Martinu Chotovi z firmy Chot a svářeče Luďka Rohlíčka nekončí.
1: Naopak provedeným dokazováním stále bylo zjištěno, že v dané věci došlo k porušení bezpečnostních a požární bezpečnostních předpisů v době, ať již tam svářil pan Rohlíček bezplatného svářeckého oprávnění, nebyl tam dodržen kontrola nad místem svařování, nebyly vyklizeny řádně prostory.
2: Případ tedy dál budou šetřit v rámci přestupkového řízení středočeští hasiči. U soudu právě hasiči jako znalci zmínili, že mohlo začít hořet od nedopálku cigarety, odvadné elektroinstalace, při svařování autogenovou soupravou nebo při řezání úhlovou bruskou. Pokračuje Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požárně technických expertíz Technického ústavu požární ochrany.
3: Ty naše expertízy ukazují jako nejpravděpodobnější verzi právě odlet žhavých částic kovu od řezání úhlovou bruskou.
2: Manželé Chotovi ani svářeč Luděk Rohlíček se nechtěl ke zprošťujícímu rozsudku vyjadřovat. Za všechny promluvil advokát Radek Šmerda.
4: Samozřejmě ty životy těm lidem, kteří tam zemřeli, to nikdo nevrátí. To znamená samozřejmě za moje klienty jako vyslovujeme velikou lítost, ale potvrdila se naše verze obhajoby, kterou jsme říkali od začátku, že ta příčina není naprosto zřejmá.
2: Zproštění obžaloby navrhoval i státní zástupce Miroslav Želinský. Rozsudek si podrobně prostuduje.
5: Nechci se vyjadřovat v tuto chvíli k opravnému prostředku, bude potřeba samozřejmě analyzovat rozsudek, vyhodnotit to v zákonné lhůtě, kterou nám trestní řád dává.
2: Objekt v Roztokách po opravě opět slouží klientům. Je v něm 64 lůžek. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Středa bude v Praze polojasná až oblačná, později odpoledne a večer se možná objeví přehánky nebo bouřky, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 21 stupních a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, v bouřkách, pokud přijdou, tak zesílí. Jak to vidí Lukáš Miller?
6: Hezké ráno, tak vidím komplikace v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most, u sjezdu na Radlickou stále překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, musí se vybočovat a teď už také zpomalovat. Provoz brzdí dlouhodobé omezení Vegbelské, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Kolony jsou tak Novopatské z Černého mostu zdržení 15 minut a pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8, teď od sjezdu na Zdiby do Kbelské také čekejte 15 minut navíc. 15 minut se jede krokem také po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Hradecké dálnice D11. Kolony jsou pak i na magistrále před omezením u nádraží obou směrně asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po Nuselském mostě do centra na příjezdu do Legerovy. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Plzeňské dálnice D5, také v opačném směru od Lochovského tunelu a je to vždy provozem asi na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno i ode mě.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: 8 hodin, pardon, 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Já mám s tím časem dneska nějaký problém. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Hasiči mají požár skládky poblíž Lovosic pod kontrolou, na místě pracovali celou noc. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci sdružení Nového města pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 240 000 000 korun. Hotová má být v příštím roce. Hasiči celou noc zasahovali na skládce v Čížkovicích u Lovosic na Litoměřičsku. Pomocí těžké techniky prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska. Hořet tam začalo včera odpoledne. Hasiči dostali rozsáhlý požár odpadu pod kontrolu v 10 hodin večer. Pokračuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze 3. na 2. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
1: Ruská armáda v noci vyslala balistické střely na hlavní město Ukrajiny. Podle tamní vojenské zprávy jeden člověk zemřel, dalších 12 je zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval také o zřícené obytné budově v Holosovijském okrese na jihozápadě města. Pod jejími troskami můžou být další zranění a mrtví. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno kolem 8:30 českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
4: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
5: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
4: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud pražská Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak už čekejme docela výrazné kolony. Provoz brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, pomalu se kvůli tomu jede v Novopatské z Černého mostu, to zdržení asi 15 minut, a v opačném směru se jede i po ústecké dálnici D8 moci z Dunazdiby právě do Kbelské, tam to zdržení je teď asi 10 minut. 15 minut se jede v koloně také po Štěrboholské spojice od Černého mostu Průmyslové k Europarku, 15 minut pak naberete i o kus dál na jižní spojice směr Smíchov a to od sjezdu na Podolí za Barandovský most do Dobřížské ulice. 10 minut pak naberete v koloně i na magistrále před omezením u hlavního nádraží obou směrně. Navíc směrem do centra dalších 10 minut ztratíte i na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Na pražském okruhu jsou pak kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Popojíždí se tam od plzeňské dálnice D5, také od Lochkovského tunelu. Ty kolony jsou vždy na 15 minut. A ještě Karlovarská ulice do centra u Trnovské je hlášená nehoda. Kolona začíná na konci Karlovarské dálnice D6.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
6: Ne, Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 5. srpna. Máme 6 minut po 7. Hezké ráno, za chvilku Teddy Swims a Mr. Know It All. Bude taky The Weeknd, jeho Dancing in the Flames.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+. Rádio Praha.

0: byl tedy Swims ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes,
4: středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších.

0: indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
2: Ten den bude polojasný až oblačný, později odpoledne a večer s malou pravděpodobností výskytu přeháněk nebo bouřek, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 22. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách, pokud teda přijde usílit. A jak to vidí Lukáš Miller?
3: Hezké ráno, tak v Praze je silná ranní špička, kolony na obvyklých místech, navíc dopravu brzdí třeba omezení ve Kbelské, ta je stále průjezdná vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu, teď už skoro na 20 minut, vázne provoz na dálnici D8, na příjezdu z Ústí nad Labem a toho cizdu na Zdiby, právě také do Kbelské ulice. Pomalý provoz je na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, zdržení 15 minut, dalších asi 20 minut pak naberete i na jižní spojice, teď od cizdu na Pankrác za Barandovský most do Dobřížské ulice, na Vině, tam je omezení u Lihovaru. Provoz brzdí také omezení na magistrále, a to zejména u hlavního nádraží a pak také na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, zdržení celkově 15 minut, 10 minut naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do centra, do Legerovy ulice. Ucpává se pak Karlovarská ulice, u Drnovské je tam nehoda směrem do centra, ty kolony jsou už z konce Karlovarské dálnice D6. A připomínáme ucpaný rovněž i Pražský okruh obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Lochkovského tunelu, také od plzeňské D5, v obou směrech asi na 20 minut.
2: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

0: Půl osmé, čas na zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Českému rozhlasu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos, teď o tom jednají s dalšími partnery. V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice v úterý večer zemřel muž, spadl z mostového jeřábu. Okolnosti, včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v kyjevské oblasti. V Brovarském okrese bylo zabito 9 lidí, v Buče 4 lidé a jeden člověk ve Fastivském okrese. Uvedl to na platformě Telegram šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. V Kyjevě zahynula jedna žena, uvedli to podle agentury AFP už dříve kyjevské úřady. Tenistka Nikola Bartuňková v Torontu prošla do třetího kola po výhře 6-3, 6-4 nad Dánkou Klarou Tausonovou. Kateřina Siňaková kvůli zranění ramena vzdala. Dnes má být v Praze polojasno až oblačno. Odpoledne by se mohly objevit přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz, zejména na východě metropole. Kvůli omezení Vekbelské ulici jsou teď kolony už z východní části okruhu z Černého mostu, a to zdržení Rokbelské, pak asi 30 minut. 20 minut se jede také po Štěrboholské spojice, také od Hradecké dálnice D11, tam je to pro změnu k Průmyslové ulici, také na 20 minut. Na příjezdu Rokbelské ulice pak je zdržení také od severu po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Kolony se od sjezdu na Březině Ves pokračují až do Kbelské. Do omezení je to asi na čtvrt hodiny. Ucpává se jižní spojka směrem na Smíchov, kolona začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje až za Barandovský most. Na vině je omezení u Lihovarů u Dvoreckého mostu, je to tam na 20 minut. Ucpává se i dálnice D7, příjezd a také výjezd do Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště. Ty kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské ulice, je to vždy na 20 minut. A plní se i Pražský okruh obou směrně před Ořechem, kolony jsou od Lohkovského tunelu i plzeňské D5, je to vždy k Ořechu na 20 minut v koloně.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 107,1 FM.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: To byla Alanis Morissette a Head Over Feet je 7:45. Horolezci čistí pilíře Karlova mostu od řas a další zeleně, která by mohla poškodit historické zdivo. Restaurátoři pak most zkontrolují a poškozená místa opraví.
1: Každá kulturná památka nie je vždy v ideálnom stave, je dobré o ňu sa starať a ja si myslím, že to robí Praha veľmi dobre a príkladne.
2: Říká pan Jaroslav ze Slovenska, ktorý tráví dovolenou v Praze. Pan John z Austrálie dodává, že by sa technici mieli zamieriť i na sochy.
3: Je to fantastický most. Niektoré ty sochy by si zasloužili ešte vyčistiť, ale je to plné historie a mne sa to líbí.
2: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech. Při práci používají podle kamenosochaře Bohumila Pánka vysokotlaký čistič.
4: Jsou tam zaparkovaný auta, které jsou přichycený lana a chlapi vejškaři, protože to jsou vejškové práce, horolezecké, omývají tu mrtvou biozeleň, která prostě je zachycená v těch kořínkách těch jednotlivých kamenů.
2: A dodává, že za den technici očistí zhruba dva pilíře.
4: Je to dáno prací těch chlapů, protože když jste zavěšený na laně, tak nemůžete dělat 8 hodin denně, ale musí se to přizpůsobit turistickému režimu Karlova mostu a počasí samozřejmě a síle těch horolezců výškařů.
2: Takzvaná náletová zeleň, řasy a další druhy divoké vegetace, které se na spodní části mostu zachycují, můžou poškodit jednotlivé kameny, doplňuje Pánek.
4: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
2: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
5: Celá ta záležitost není jenom o člověku s tou vapkou, ale je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku. V tomto případě to očištění toho mostu taky umožní lepší pohled na to, v jakém stavu ten plášť je.
2: Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Práce neomezují provoz mostu pro pěší. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, možná se odpoledne a večer vyskytnou přehánky nebo bouřky, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 23 a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, pokud přijdou ty bouřky, tak zesílí. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
6: Hezké ráno, tak rozhodně zesílila doprava v Praze. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení v Ekbelské ulici, tam se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony kvůli tomu jsou poměrně značné. Třeba v Novopatské se popojíždí z Černého mostu 20 minut, v opačném směru se asi 15 minut jede i na dálnici D8 od Zdib právě do Ekbelské ulice. V Praze pak je silný provoz na jižní spojce směr Smíchov před Barentovským mostem, kolona od sjezdu na Pankrác asi na 20 minut. 20 minut naberete i na Štěrboholské spojce na příjezdu Průmyslové z Černého mostu od Hradecké dálnice D11. Plní se také magistrála kvůli omezením na několika místech. 10 minut se popojíždí před nádražím obou směrně. 10 minut pak naberete i na Nuselském mostě na vjezdu do Legerovy a také před omezením na Hlávkově mostě směr Holešovice. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm kolony vždy před sjezdem na Ořech, a to od sjezdu na plzeňskou dálnici D5, také od Lochkovského tunelu je to vždy na 20 minut. A ucpává se i dálnice D7. To je výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště, zdržení od Středokluk i od Evropské ulice. Vždy asi 20 minut k letišti.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Prahu 5 budou uklízet dvě různé firmy, každá bude mít svou oblast. Radnice pražské Dubče nechá upravit náměstí u Lípy Svobody. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se ode dneška v Evropské unii zpřísňují. V Praze bude polojasno až oblačno, teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 5 vybrala úklidové firmy, které se příští 4 roky budou starat o pořádek a zeleň v městské části. Dosud celý 5. obvod uklízela jedna společnost, nově na to budou dvě. Jedna má dohlížet na Barandov a Hlubočepit a druhá na zbytek městské části. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí pro radnici finančně výhodné.
2: Rozdělení zakázky na dvě oblasti nám umožní lépe kontrolovat kvalitu práce jednotlivých dodavatelů, porovnávat jejich výsledky a rychleji reagovat na podněty obyvatel. Naším cílem je dlouhodobě zvýšit úroveň péče o zeleň, parky a další veřejná prostranství.
0: Pražské Dubči upraví dělnici na městí u Lípy Svobody, vybudují nové chodníky, přechod pro chodce a v parku obnoví zeleň. Na místě také vznikne nová zastávka autobusu směrem na Černý most. Práce za bezmála 6 milionů korun by měly trvat zhruba do konce roku, popisuje starosta městské části Jaroslav Tošil z ODS.
3: Systém pěšího propojení na náměstí Lípy Svobody dlouhodobě schází. Chodci chodili po silnici místama. Pak je tam samozřejmě zeleň, která je potřeba obnovit. Ty věci, co se týkají provozu na komunikaci, budeme směřovat k tomu, aby se dělalo aspoň do začátku září.
0: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
4: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
0: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 na svém webu. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Zprávy jsou za námi, tak si dáme samozřejmě informace o dopravě s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze se teď ucpávají hlavně příjezdy k Barandovskému mostu na jižní spojce. Směr Smíchov je kolona od sjezdu na Pankráz asi na 20 minut a 15 minut se stojí i ve Strakonické od dostihového závodiště k mostu směrem centrum. Dopravu brzdí samozřejmě i omezení ve Kbelské ulici. Kolony jsou tak z východní části okruhu z Černého mostu zdržení asi 30 minut. 10 minut se jde i po dálnici D8 od Zdib do Kbelské směr centrum. Vázne provozy na Štěrboholské spojice. Příjezd k Průmyslové od Černého mostu zdržení 20 minut. Několik kolon čekejte i na magistrále, je tam řada omezení u muzea, také u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Směrem do Holešovic zdržení celkově na průtahu centrem asi 20 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm čekejte kolony před Ořechem, od plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu je to vždy na 20 minut. A ucpává se i D7, tedy dálnice na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště dlouhodobé omezení a kolony jsou od Středokluk i od Evropské vždy na 20 minut.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Is my
5: anxiety. 6,5 minuty po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu 5. srpna. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Doučí a Anxiety. A taky teda, do you see?
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Ovi a You Want to Make a Memory ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 10. srpna v 9 večer ve Vinilu. Postavili jsme proti sobě tentokrát dva titány, kapelu Genesis a Queen. No a jedna bojuje s deskou Genesis, druhá s deskou The Vox. No a jak to tak bývá u těch titánů, tak opět je to velmi, velmi vyrovnaný souboj. Je tam 640 hlasů a nevěřili byste tomu, ale 23 má Genesis a 23 Queeni. Uvidíme, jak to dopadne. Hlasuje se až do pondělního poledne. A dneska máme středu, 5. srpna, v Praze bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se možná objeví přehánky nebo bouřky. Maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 24, foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit, pokud teda přijdou. A jak to vidí Lukáš Miller?
1: Hezké ráno, v Praze stále ucpané příjezdy k Barandovskému mostu na jižní spojce kolona od sjezdu na Pankrác, je to asi na 20 minut, 15 minut se stojí i ve Strakonické ulici od dostihového závodiště, navíc jsou komplikace těsně za Barandovským mostem ve sjezdu do Strakonické, tam stojí v levém pruhu nepojízdné nákladní auto, výrazně překáží, takže ta kolona bude narůstat. Dopravu brzdí pochopitelně i dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, takový evergreen, kolony jsou kvůli tomu z Černého mostu už z východní části okruhu, skoro na půl hodiny. V opačném směru od D8 ta kolona se zkrátila, je to teď od sjezdu na Čakovice asi na 10 minut. Ucpaná je magistrála, zejména směrem do Holešovic, ty kolony začínají na Nuselském mostě a pokračují přes omezení u hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě, je to celkově asi na 20 minut. Plní se třeba také Liberecká ulice od sjezdu na Prosek dolů do Holešoviček, ucpává se pak i Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, to je na 20 minut a 20 minut naberete obousměrně také na Pražském okruhu vždy před sjezdem na Ořech.
0: Lukáši, díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: půl devátá, čas na další zprávy Rádia Praha, se kterými do studia přišla Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. V centru Prahy včera poprvé v historii měření teplota překročila 40 stupňů Celsia. Na stanici v Karlově odpoledne naměřili 40,1 stupně Celsia. Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovalo včera na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. Rehabilitaci Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Případ z dob komunismu se vrací k novému projednání poté, co ústavní soud označil předchozí postup soudů za příliš formalistický. Knížák na konci července zemřel, u soudu ho bude zastupovat advokát. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny přecházejí do letní hibernace, přestanou růst a zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoc tým můžou hlavně vydatnější srážky a také méně časté sečení, které zadržuje v půdě víc vláhy a prospívá i hmyzu. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky a teploty v Praze 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje stále Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak stojí se v kolonách a nově se také bourá. V Praze jsou ucpané příjezdy k Barandovskému mostu na jižní spojce. Kolona od sjezdu na Pankrác na 20 minut. 20 minut se stojí také ve Strakonického závodiště k mostu. A na vině je tam nehoda, která je právě kousek za Barandovským mostem v nájezdu do Strakonické Glihovaru. Nákladní auto tam srazilo motorkáře. Provoz brzdí také omezení ve Kbelské ulici, ta je stále průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou zejména z východní části okruhu z Černého mostu, zdržení přes Novopatskou do Kbelské 30 minut. 20 minut se jede také po Štěrboholské spojice, tam jsou kolony od Hradecké dálnice D11 k Europarku Průmyslové, je to na 20 minut. Ucpává se i magistrála, to zejména směr Holešovice, kolony jsou na konci Nuselského mostu a pak také před omezením, které je u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě, čekejte 20 minut navíc. A na Pražském okruhu ucpaný úsek mezi letištěm a D1 před Ořechem stojí se od Strakonické ulice v opačném směru z Plzeňské D5, to zdržení vždy asi 25 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno, tak.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl deváté v ranní Praze Katy Perry, Watch It Burn. A nebo Pink, Walk Me Home.

0: To byly The Silver Spoons a Worse Than Cell Life, je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, zvyšte si tepovou frekvenci a to díky filmu Zatracená krvavá láska. Ten vás vezme do konce 80. let na vyprahlý americký zapadákov. Samotářská provozní posilovny Lou se bezhlavě zamiluje do Jackie, nabušené kulturistky, která míří vyhrát mistrovství do Las Vegas. Vášnivá láska a německé steroidy vlíjí u střední dvojici dožil obrovskou dávku energie. Zatracenou krvavou lásku promítají v letním kině v kasárnách Karlín, a to ve středu od 20:30. A kde se vykoupat a kde schladit? Tak třeba čakovické letní koupaliště nabízí dva bazény, jeden hlubší pro plavce a sportovce, druhý spíš pro děti. Slunit se tam můžete na travnaté pláži. Otevřenou tam mají mezi 9 a 19 hodinou. No a travnaté pláže, kvalitní vodu a 50-metrový bazén, takové zázemí zase nabízí koupaliště Petinka v pražských Střešovicích. A navíc voda na Petince nezavání chlorem, protože k čištění vody byla zvolena nejnovější technologie. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Praha bude dnes polojasná až oblačná, později odpoledne a večer se možná objeví přehánky nebo bouřky, maxima mezi 34 a 36 stupni Celsia, teď jsme na 26. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, když přijdou ty bouřky, tak bude zesilovat. A jak to vidí Lukáš Miller?
3: Dneska ráno tak v Praze se ucpávají příjezdy k Barrandovskému mostu směrem na Smíchov. Těsně za mostem překáží nehoda kamionů s motorkou, blokují levý pruh, překáží docela výrazně a na jižní spojice tak kolona od sjezdu na Pankráz asi na 20 minut. 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Lahovického mostu. Na východě Prahy je hodně ucpaný příjezd do Kbelské ulice. Z východní části okruhu ta kolona z Černého mostu od sjezdu na Hradeckou dálnici je asi na půl hodiny. Vázne provoz na východě i na Štěrboholské spojice v opačném směru, a to od Hradecké dálnice k Průmyslové, tam je to asi na 20 minut. 20 minut se popojíždí na severu metropole v Liberecké, od sjezdu na prosek do Holešoviček a k tunelu Blanka. Na magistrále pak brzdí provoz, několik omezení, zejména směr Holešovice. Kolony jsou z Nuselského až na Hlávku v most a na průtahu centrem zdržíte na magistrále asi 30 minut. A na pražském okruhu stále kolony mezi D1 a letištěm v Žipce s jezdem na Ořech. Kolony jsou teď od Vesce a také v opačném směru z plzeňské D5 celkově na 25 až 30 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Nové komunitní centrum vznikne v Praze 14 na Hutích. Hasiči kontrolují možná skrytá ohniska v lese v Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu požáru. Nejméně 17 mrtvých si vyžádali noční ruské útoky na Kyjevskou oblast. V Praze bude polojasno až oblačno, teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Hutích v Praze 14 postaví městská část nové komunitní centrum. Radnice teď vybrala stavební firmu. Součástí bude kavárna pro asi 60 lidí i sál pro pořádání společenských akcí. Centrum za bezmála 47 milionů korun mají dělníci začít stavět v polovině září a dokončit ho mají do jednoho roku, říká mluvčí městské části Veronika Berná.
2: Cílem městské části Praha 14 je postupně vytvářet vhodné zázemí pro komunitní život ve všech místních lokalitách. Na Hutích takové centrum chybí, byť se jeho vybudování dlouhodobě řeší. Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky.
0: Hasiči stále kontrolují les a pole v Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu rozsáhlému požáru. Původní zvláštní stupeň požárního poplachu už snížili na první. Oheň zničil i několik chatek. Čtyři zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Příčina a výše škody zatím nejsou známé, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Jelikož nemáme hlášeny z noci žádná ohniska, které by ty jednotky objevily, tak předpokládám, že to tam velitel čety projde s termokamerou, aby si ujistil, že tam nejsou žádná skrytá ohniska a událost bude směřovat k ukončení.
0: Řecká oblast Attika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopující hlavní město Athény schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů. Informoval o tom deník E. Katy Merini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na více místech. Plameny v západní Attice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry v Řecku pomáhají i čeští hasiči. Jejich tým má 22 členů a přijel z 10 vozidly, včetně 3 cisternových stříkaček. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Ukrajinu. Z Kyjevské oblasti tamní úřady hlásí 17 mrtvých a téměř 30 zraněných.
4: Hasiči podle záběru záchranné služby DSNS do rána bojovali s požáry, které vypukly v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Nejvíc obětí si vyžádal útok na železniční nádraží v Brovarském okrese u logistických center, kde zahynulo 9 lidí. V okrese Buča zemřeli 4 civilisti a jeden člověk zahynul ve Fastivském okrese, oznámila kyjevská vojenská zpráva. Velení ukrajinské protivzdušné obrany uvedlo, že Rusko vystřelilo celkem 24 balistických raket typu Iskander, čtyři protilodní střely Zirkon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklasovali 8-3 a v dalším utkání se utkají s Finskem. Zápas začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času. Praze dnes čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty dnes 34 až 36 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tak v Praze se ucpávají příjezdy k Barandovskému mostu. Těsně za mostem překážela nehoda, ta už je ale odklizená, nicméně kolony na jižní spojice od sjezdu na Pankrát jsou stále na 20 minut a také ve Strakonické od Lahovice popojíždí asi 15 minut a ve Strakonické na konci kolony navíc komplikace u Lahovic. Za mostem Lahovickým se srazil autobus s osobním autem, poměrně výrazně tam překáží. Na východě Prahy hodně ucpaný příjezd k Belské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí nad Labem. Kolony kamionů začínají na jižní spojice na Lanové mostě, pokračují přes Černý most a Novopatskou, osobním autem se dá projet rychleji. 20 minut se popojíždí v koloně v Liberecké, od sjezdu na Prosek do Holešoviček, plná je i Povltavská od Balabenky k Bulovce. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směr Holešovice, kolony jsou tak nesouvislé z Nuselského až na Hlávku v most, na průtahu centrem Prahy naberete půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou kolony vždy před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5, taky od sjezdu na Vestec je to asi na 25 45 minut a na dálnici D7 ucpaný výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště kolony od Středokluk i z Evropské vždy na 20 minut.
6: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno. Tak.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Probouzíte se do středy s datem 5. srpna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Zdravím vás, máme 6 minut po 9. a za chvilku Martin Garrix, Carolina Lyle a Smile. A nebo One Republic a Better Days.
5: Rádio Praha a Honza Chlán.
8: A Honza Chlán.

0: 20 a vy poslucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších

0: lidských motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
2: Ten den bude polojasný až oblačný, později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky nebo bouřky, maxima mezi 34 a 36 stupni Celsia. Teď jsme na 27 stupních, foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, který bude v přehánkách nebo bouřkách sílit. No a jak to vidí Lukáš Müller?
3: Hezké ráno, tak v Praze stále ucpaný příjezd k Brandovskému mostu na pojížní spojce. Těsně za mostem překážela nehoda, ta už je odklizená, nicméně ty kolony jsou ve ranní špičce, stále od sjezdu na Pankrác na spojce asi na 20 minut. Komplikace jsou ve Strakonické směrem od Zbraslavy do centra u Lahovic, tam se srazil autobus s osobním autem, blokují 2 pruhy, policisté jsou na místě, kolona od Pražského okruhu je asi na 10 minut. Na východě Prahy stále hodně plný příjezd do Kbelské ulice směrem k dálnici D8. Kolony kamionů začínají na jižní spojce na Lanovém mostě, pokračují pak na Černý most a i přes Novopatskou do Kbelské. Osobním autem se to dá projet rychleji. Na magistrále pak brzdí provoz několik omezení, které jsou směrem do Holešovic. Kolony jsou tak v úseku z Nuselského až na Hlávku v most a celkově na průtahu centrem ztratíte asi půl hodiny. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od plzeňské D5 od Rudné a také od Strakonické. To vždy na 20 minut.
2: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách.

0: Smile v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Registrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Na jezeře Most pokračuje policie v pátrání po dvou mladých mužích na paddleboardu. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přešla bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči nebo speciální pořádková jednotka. Jezero Most kvůli pátrání nebude uzavřené. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červnu zpomalily meziroční růst z květnových 4,8% na 3,6%, oznámil to dnes Český statistický úřad. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě snížily o 0,1%. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná ve svém 23. ročníku opět nabídne mimořádně silný zahraniční program. Od 12. do 31. srpna se v pražských Letenských sadech představí soubory, které patří k těm nejvýraznějším na současné světové novocirkusové scéně. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze se stále ucpává jižní spojka směrem na Smíchov. Na příjezdu k Barandovskému mostu je teď ta kolona od sjezdu na Pankrác do Sulické ulice a zdržení asi 20 minut. Komplikace jsou na jihu Prahy v Lahovicích, ve Strakonické do centra za nájezdem od Radotína překáží nehoda, srazil se autobus s osobním autem a kolona od Pražského okruhu od Zbraslavy je teď asi na 15-20 minut. Na východě Prahy stále hodně ucpaný příjezd do opravované Kbelské ulice směrem na Ústeckou dálnici D8. Ty kolony kamionů teď začínají na Lanovém mostě, pokračují pak přes Štěrboholskou spojku na Černý most a pak i dál po Novopatské až k Dokbelské. Je to celkově asi na půl hodiny. Na magistrále také několik omezení, zejména směr Holešovice. Kolony tak začínají na Nuselském mostě, pokračují až do omezení na Hlávkově mostě, je to asi na půl hodiny. A na dálnici D7 poměrně hodně ucpaný výjezd z Prahy k směrem do Chomutova a Slaného. U letiště je omezení, kolona od Evropské ulice teď asi na 30 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Taky hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
2: V neděli po 12. hodině na

0: Offenbach, Nick Waterhouse a Kačí. Tuším, že jsem kdysi pátral po tom, co je tím Kačí myšleno, a to nechcete vědět. 9:45. Hasiči na Benešovsku likvidovali požár lesa a pole u Poličan. Kvůli rozsahu vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a zasahovalo 31 jednotek. Oheň poškodil i několik chatek. Příčina ani výše škod zatím nejsou známé.
1: My jsme se to dozvěděli od kamarádů, který tady taky projížděli nebo viděli kouř tady z té naší oblasti. A syn tady má chatu, tak jsme rychle sedli do auta a přijeli jsme se podívat, tak už to tady lítali prostě helikoptéry. Naštěstí foukal vítr teda jiným směrem než k naší chatě, takže my jsme dopadli dobře.
2: Říká pan Kamil, který přijel chalupu zkontrolovat s manželkou.
1: Jsou tam schořelí dvě chaty úplně kompletně, tam zbyly jenom komíny. No, veškerý tady ty vinice a ty pole, kus lesa, veliký, no.
2: Požár se rozšířil i na pozemek nedalekého kláštera trapistek. Na hašení se podíleli řádové sestry i ubytovaní hosté, potvrzuje sestra Marie Michaela.
3: Během pár minut to rozšířilo až k nám. Díky pohotovosti hostů místních, jednak i sester, protože mám tady jak hasičské přístroje, tak vlastně ty hydranty. Tak se to podařilo zastavit. Už tady jako byli hasiči, ale nebýt toho, že jsme jako pomáhali i my. Je tu nějak jeden dobrovolný hasič z řad tady hostů, tak nevím, jak to dopadlo.
2: A dodává, že hasiči využili areál kláštera jako zázemí.
3: Samozřejmě, že jsme dali vodu a i nějaké čokolády a tak, aby prostě byli posilněni.
2: Na místě zasahovalo 31 hasičských jednotek, včetně vrtulníku s bambivakem. Podle jejich mluvčího Dominika Pěničky hašení komplikovaly vysoké teploty a sucho.
4: Požár se šířil rychle vlivem silného větru, hořily nám keře, suchá tráva. Požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, což se nám podařilo zamezit a v podstatě zachránit místní klášter.
2: Požár se podařilo hasičům lokalizovat zhruba po 2 hodinách. Kvůli vedru se při zásahu přehřálo několik hasičů a 2 z nich převezli záchranáři do benešovské nemocnice. Z Křešovic Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se možná objeví přehánky nebo bouřky, maxima 34 až 36 stupňů Celsia, teď jsme na 28 a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, pokud přijdou ty bouřky, bude se silovat. Jak to vidí Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, tak v Praze postupně vrcholí ranní špička. Kolony, které dnes byly poměrně dlouhé, tak se začínají zkracovat. Komplikace ale přetrvávají ve Strakonické. Od Zbraslavy do centra u Lahovic se srazil autobus osobním autem. Už nepřekáží, ale stále se čeká na vyčištění vozovky, takže se projíždí pouze připojovacím pruhem a kolona od Pražského okruhu je na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu. Pomalu se jede od sjezdu na Pankrác. Hodně ucpaný tradičně východ Prahy na příjezdu do Kbelské ulice směrem na sever k dálnici D8 na Ústí. Kolony kamionů před omezením ve Kbelské začínají už na jižní spojici na Lanovém mostě, pak pokračují na Černý most a přes Novopatskou právě do Kbelské. Na magistrále pak brzdí dopravu několik omezení směr Holešovice, pracují silničáři u muzea, pak také u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Celkově naberete na průtahu centrem asi 20 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se z plzeňské D5 a také od Vesce, je to vždy na 20 minut a 20 minut naberete i na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště, kolona od Evropské ulice.
0: Lukáši, moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezkou středu, ahoj.
5: Určitě, taky přeji hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
8: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Je středa 5. srpna, Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žešková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Technici v Praze čistí Karlův most od řas a další zeleně. Kvůli nedostatku léku s tamoxifenem budou moci lékárnici pacientkám s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáše Baťu. Bude polojasno až oblačno a teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta by jinak mohla poškodit kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři při čištění používají šetrné mechanické postupy.
3: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech pomocí vysokotlakých čističů. Podle kamenosochaře Bohumila Pánka může vegetace na mostě poškodit jednotlivé kameny.
4: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
3: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
5: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
3: Technici na Karlově mostě budou pracovat zhruba do konce listopadu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby sedělo předepsané dávkování. 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
6: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
1: Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi. Fotbalisté Sparty zahájili novou sezonu evropských pohárů úspěšně. Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů vyhráli nad Lyonem 2-1. Odveta je čeká příští úterý ve Francii. A Hapoel Bírševa v prvním zápase ve stejné fázi kvalifikace Ligy mistrů zvítězil nad Crvenou zvezdou Bělehrad 1-0. Poražený z dvojzápasů se střetne ve čtvrtém předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Dnes má být v Praze polojasno až oblačno, odpoledne se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne, tak ta situace se pozvolna lepší oproti poměrně ucpanému ránu. Komplikace ale přetrvávají ve Strakonické směrem od Zbraslavy do centra u Lahovického mostu. Tam uklízí vozovku po nehodě autobusu s osobním autem. Na místě už je čistící vůz, dokončuje čištění té vozovky, takže brzy by snad měl odjet. Zatím to zdržení je od Pražského okruhu na 10 minut. 10 minut se popojíždí, pak po jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankrác. Na východě Prahy se stále ucpává příjezd do Kbelské ulice směrem na Ústeckou dálnici D8, jde hodně kamionů a ty kamiony postávají už z jižní spojky z Lanového mostu, pak pokračují přes Černý most a Novopatskou. Osobní auta ale levým pruhem projedou o něco rychleji. Na magistrále tradičně brzdí provoz, několik omezení směr Holešovice, pracuje se u muzea, u hlavního nádraží, pak i na Hlávkově mostě. Celkově na průtahu centrem naberete asi 30 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech, pomalu se jede z plzeňské D5 a také od Strachonické. A ještě dálnice D7, tam jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, zdržení vždy 10 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, tady je Rádio Praha, před námi další velmi horký den v metropolise. S těmi vedry vypořádáváme různě, někde jsou mlžítka, některé městské části nabízí chládek ve veřejných budovách. No a dobrovolní hasiči z jedničky jezdí kropit davy, chladí na Staroměstském náměstí i na Pražském hradě. Detaily nabídneme už za chvíli, no a Lady Gaga, Depešáci, Charlie XCX nebo Damiano David, tak to v našem vysílání bude po 10. hodině znít. Hezký poslech vám od mikrofonu Rádia Praha. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byla Lady Gaga v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. V rozpáleném centru Prahy teď může větší radost než orloj vyvolat třeba příjezd dobrovolných hasičů. Ti z Prahy 1 během tropických dnů totiž kropí a mlží místa, kde se pohybuje spousta lidí. Třeba Staroměstské náměstí, Václavské náměstí anebo okolí Pražského hradu. Cílem není jenom krátké osvěžení turistů a obyvatel, ale také snaha snížit množství přízemního ozonu a ulevit lidem v největším horku. Vodu hasiče berou z kolektoru na Uhelném trhu. Není pitná, ale podle velitele jednotky je hygienicky nezávadná a pro podobné ochlazování vhodná. V centru metropole můžou lidem pomoct i fontány, mlžítka nebo pítka. Záchranáři je zároveň připomínají hlavně pitný režim a opatrnost při pohybu venku, protože v horku hrozí dehydratace nebo úžeh nejvíc seniorům, dětem a lidem s chronickými potížemi. Víc o tom píšeme taky na našem webu, na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz, tak se tam podívejte a i v té dnešní vlně veder na sebe dávejte pozor. Jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze postupně vrcholí ranní lomeno dopolední špička. Komplikace jsou ve Strakonické směrem od Zbraslavy do centra. U Lahovic se srazil autobus s osobním autem ve dvou pruzích a kolona je od Pražského okruhu na asi 10 minut. Na východě Prahy se ucpává příjezd do Kbelské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí. Kolony kamionů začínají už na jižní spojce na Lenovém mostě a pokračují přes Černý most a Novopatskou. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směrem na Holešovice, kolony jsou z Nuselského na Hlávku v most na průtahu centrem na asi půl hodiny. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od plzeňské dálnice D5 i od Vestce vždy na 20 minut. No a na dálnici D7 se ucpává výjezd z Prahy do Chomutova, před omezením u letiště je kolona od Evropské ulice asi na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně

0: Na to budou dvě. Jedna má dohlížet na Barrandov a Hlubočepy, ta druhá na zbytek městské části. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí pro radnici finančně výhodné. Mělník znovu vypíše tender na opravu koupaliště. Výsledek původního, který se týkal kompletní proměny, zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Místo toho chce vedení radnice nejdříve pouze vyměnit bazénové vany a technologie na úpravu vody. Cílem je dokončení před letní sezónou 2027. Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipskohale na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Německá média nepíší o tom, že by se dron a letadlo srazily. Jemenští povstalci Husiové dnes podnikli raketový útok na saudský ropný tanker u pobřeží saudského přístavního města Janbu v Rudém moři. Podle agentury Reuters se k útoku rebelové přihlásili. Saudská Arábie se k tomu zatím nevyjádřila. Dál se tím stupňuje napětí na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Irán. V Praze by dnes mělo být polojasno až oblačno, odpoledne by se mohly objevit přehánky nebo bouřky a teploty dnes mezi 34 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze postupně vrcholí ranní špička, kolony, které byly, tak se i nadále zkracují na východě Prahy, ale přetrvává velmi silný provoz na příjezdu do opravované Kbelské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí nad Labem. Ty kolony kamionů začínají už na jižní spojice v okolí Lanového mostu a pokračují přes Černý most a následně i Novopatskou ulici. Plní se příjezd k Barrandovskému mostu směr Smíchov, kolona začíná na jižní spojice u sjezdu na Podolí a zdržení za most do Dobřížské ulice teď 10 až 15 minut. Na magistrále brzdí provoz několik omezení, zejména směrem do Holešovic. Kolony jsou z Nuselského na Hlávku v most na průtahu centrem asi na 20 minut. 15 minut se jede v koloně i ve Vlzenově od Florence k muzeu. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od plzeňské dálnice D5, také od Lochovského tunelu, je to vždy na 15 minut. A na dálnici D7 ucpaný výjezd a také příjezd do Prahy z Chomutova u letiště pracují silničáři. Kolony jsou ze 4. kilometru D7, také v opačném sjezdu od směru od sjezdu na Horoměřice, je to vždy na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová. Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobrý den, 5 minut po 11:30, posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to, děkujeme, že s námi trávíte to středeční dopoledne s datem 5. srpna. Po vlastním gólu v závěru první půle prohrávali, po vyrovnání pak zase čelili penaltě. I tak ale fotbalisté Sparty v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zvítězili nad Lyonem 2-1 a podrobnosti v našem vysílání k tomuto tématu nabídneme už za chvíli. Tak hezký poslech.

0: Eltona Johna a Britney Spears jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den, fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Olympique Lyon porazili v úvodním zápase třetího předkola 2-1, výsledek přitom museli otáčet. Pražané soupeře celou první půli sice přehrávali, těsně před pauzou si ale dali vlastní gól.
1: 40. To bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnil nás to potom.
2: Těšilo spartianského záložníka Adama Karabce. Pražané odehráli výborný první poločas, v jeho závěru si ale dal vlastní gol obránce Martin Suchomel. Obrat Sparty pak ve druhé půli dirigoval krajní obránce Matěj Ryneš. Krátce po hodině hry vyrovnal a o 6 minut později asistoval u vítězného gólu Merkáda. Mezitím ještě hostující Tolisso neproměnil penaltu.
3: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání, co jsem tady. Vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně to přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
2: Prohlásil v klubové televizi Ryneš a spokojený byl po úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů i trenér Sparty Brian Priske.
4: Co mě těší víc než výsledek? Je to, jak jsme přistoupili ke druhé půli, jak jsme bojovali, byli jsme agresivní, zůstali jsme kompaktní v defenzivě. Samozřejmě měli i několik okamžiků, kdy byli nebezpeční, ale celkově jsme byli dominantní a to i přesto, že jsme prohrávali a museli skóre otáčet. Je to pro nás důležitý výsledek před cestou do Francie.
2: Výhrou 2-1 si tak fotbalisté Sparty připravili nadějnou pozici do odvety, která se bude hrát příští úterý v Lyonu. Z Letné Tomáš Petr, Český rozhlas.
0: Další sportovní informace ve zprávách v celou. Teď se ale pojďme podívat na pražské silnice. Na východě Prahy se ucpává příjezd do Kbelské směrem k dálnici D8 na Ústí. Kolony kamionů začínají už na jižní spojce na Lanovém mostě a pokračují přes Černý most a Novopatskou. Plní se příjezd k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Kolona začíná na jižní spojce u sjezdu na Podolí a zdržení za most do Dobříčském je asi na 15 minut. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směr Holešovice. Kolony jsou z Nuselského na Hlávku most na průtahu centrem na asi 20 minut. 15 minut pojedete v koloně i ve Wilsonově od Florence k muzeu. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od plzeňské dálnice D5 i od Lokovského tunelu. Je to vždy asi na čtvrt hodiny. A na D7 kolony na výjezdu také na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště pracují silničáři. Kolony jsou ze 4. kilometru a také od sjezdu na Horoměřice. Vždy na 15 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: I středa 5. srpna Radio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2. Policie žádá o pomoc se ztotožněním zmateného muže bez dokladů. Záchranář ho našel v Krkonoších. Do měsíce dnes ráno narazil neovladatelný zbytek kosmické rakety. Dnes má být v Praze polojasno až oblačno a teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2 nejezdí tramvaje. Nákladní auto tam poškodilo troleje. Omezení se týká linek číslo 7, 18, 24 a 39. Říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V úseku Albertov-Otakarova jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu X24. Předpoklad obnovení provozu je zhruba ve 13 hodin.
1: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické záchranné služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru iRozhlas.cz. Hasiči celou noc zasahovali na skládce v Čížkovicích u Lovosic na Litoměřicku. Pomocí těžké techniky prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska. Hořet tam začalo včera odpoledne. Hasiči dostali rozsáhlý požár odpadu pod kontrolu v 10 hodin večer. Pokračuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
4: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze 3. na 2. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
1: Do měsíce dnes ráno nejspíš narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Napsal to web stanice BBC. Potvrzení kolize se podle něj čeká v řádu hodin až dnů. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu. Že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
1: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času. Dnes čekejte v Praze polojasno až oblačno, odpoledne by se mohla objevit přeháňka nebo bouřka a teploty dnes opět vysoké 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze postupně vrcholí ranní špička, kolony se i nadále zkracují, ale stále jejich několik ještě je, třeba na východě Prahy stále poměrně ucpaný příjezd do Kbelské ulice směrem na Ústeckou dálnici D8. Kolony převážně kamionů začínají na jižní spojce už u Spořilovské, pokračují pak přes celou spojku na Černý most a pak i dál přes Novopatskou do Kbelské. Osobním autem se to ale dá projet rychleji. Plní se příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojce na Smíchov. Kolona začíná u sjezdu na Podolí a Braník a zdržení do Dobřížské ulice za most asi 10 minut. Na magistrále brzdí dopravu několik omezení, které je směr Holešovice. To omezení je nejprve u muzea, pak také o kus dál u hlavního nádraží a zúžení do jednoho pruhu výrazně brzdí provoz také na Hlávkově mostě. Celkově na průtahu centrem Prahy do Holešovic naberete 20 minut. 15 minut se jede v koloně také v opačném směru, to znamená ve Vlzenově od Florence k muzeu. Ostravou. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm kolony před sjezdem na Ořech popojíždí se jak od plzeňské D5, tak také od Luchkovského tunelu. Je to vždy na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:45 po 11. hodině posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že jste s námi i v tomto horkém dni. Je středa, 5. srpna. No a před námi další muzika. Po 11. hodině zazní zpěvačka Adele. Připravená skupina Činasky. A mluvit budeme třeba o tom, že pilíře Karlova mostu čistí horolezci. Údržbou město předchází poškození kamenů. Detaily nabídneme v našem vysílání už za chvíli. Teď Camila Cabello, hezký poslech vám přeje, Vojtěch Přívětivý.

0: To byla Dido, 2:15. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé plíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Nicméně dobrá zpráva pro všechny turisty. Práce provoz mostu pro pěší neomezují. Celou reportáž si můžete přečíst a nebo poslechnout na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. No a pojďme se ještě podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na východě Prahy se ucpává příjezd do Kbelské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí. Kolony kamionů začínají už na jižní spojce u Spořilovské a pokračují přes Černý most a Novopatskou. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směr Holešovice. Kolony jsou z Nuselského na Hlávku v most, na průtahu centrem na asi 20 minut. Čtvrt hodiny se jede v koloně i ve Vilzonově od Florence k muzeu a na pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od plzeňské dálnice D5 i od Lochkovského tunelu. Je to vždy asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Ižel číslo 1. Eva Farná 2. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
2: na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli po

0: To byly OMD, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Výzva se šíří prostřednictvím e-mailu a dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila. Obsahuje smyšlené údaje, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Roman Chrenčík. Od 1. září se změní jízdní řády autobusů na Nymbursku. Úpravy se dotknou také spojů v Nymburce a jeho místních částech. Autobusy tam budou častěji jezdit večer a o víkendech. Zlepšit se má rovněž jejich návaznost na vlaky do Prahy. Přehled změn je k dispozici také na webu Pražské integrované dopravy. V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku dnes vrchní soud v Praze potrestal 9 lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem se znovu zabýval poté, co původní rozsudek částečně zrušil Nejvyšší soud. Dnešní rozhodnutí je pravomocné, tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí, soud ale zpřesnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci. Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádá už po 27. V Praze dnes čekejte oblačno až polojasno. A

0: kolony jsou tak z Nuselského na Hlávku v Most na průtahu centrem Prahy asi na 20 minut. Komplikace jsou v Povltavské směrem od tunelu Blanka k Balabence, kousek za Bulovkou je hlášená nehoda, kolona od Bulovky na 10 minut. Bouralo se i v Chodovské směr centrum, u teplárny v Michli dvě osobní auta po nehodě blokují jeden pruh, kolona je od jižní spojky na 5 minut. Na Pražském okruhu mezi letištěma D1 stále ucpaný příjezd ke sjezdu na Ořech, po pojíždí se z plzeňské D5, také od Lochkovského tunelu, je to vždy na 15 minut. A na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště tam pracují silničáři a zdržení od sjezdu na Horoměřice asi 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Dobrý den, 3:15 po půl 12. pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Soudní řízení brzdí čekání na znalecké posudky. Nedostatek odborníků se znaleckým oprávněním justice eviduje hlavně ve zdravotnických oborech. A na posudky tak čekají i závažné kauzy domácího násilí nebo zneužívání dětí. Víc se tématu budeme věnovat už za chvíli. Dobrý den.

0: To byl Sam Fender, posloucháte dopolední Rádio Praha. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek lidí, kteří je vypracovávají. Je totiž v Česku málo, hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy, jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak to neupřesnilo? Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: No a vydáme se tak na silnice v Praze a okolí. Aktuálně na východě Prahy se ucpává příjezd do Kbelské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí. Kolony kamionů začínají už na jižní spojce u Spořilovské a pokračují přes Černý most a Novopatskou. Souvislejší kolony jsou od Hradecké D11. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směr Holešovice. Kolony jsou z Nuselského mostu na Hlávkův most na průtahu centrem na asi 20 minut. Komplikace jsou v Povltavské směrem od tunelu k Balabence, kousek za Bulovkou je nehoda a kolona od Bulovky je na asi 10 minut. Bobralo se i v Chodovské do centra u teplárny Michle, 2 osobní auta po nehodě a kolona je od jižní spojky na 5 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od plzeňské D5 i od Lokovského tunelu, je to vždy na 15 minut. A na dálnici D7 kolony na výjezdu, také na příjezdu Praha-Chomutov, u letiště pracují silničáři a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru i z Prahy od Evropské ulice vždy na asi 20 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Zkouška sirén za chvíli oznámí pravé poledne 1. srpnové středy a na rádiu Praha vysíláme zprávy. Slovo má Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2. Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřce k víc než 160 případům. Stromy padaly i na jedoucí auta. Lékárny budou moci kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2 nejezdí tramvaje, nákladní auto tam poškodilo troleje. Omezení se týká linek číslo 7, 18, 24 a 39. K obnovení provozu by mělo dojít zhruba ve 13 hodin. Ke 162 mimořádným událostem museli vyjíždět od včerejší 15. hodiny hasiči ve středních Čechách v souvislosti s bouřkami. Nejpostiženějšími oblastmi bylo Rakovnicko, Praha Východ a Mělnicko. Ve 125 případech museli pomáhat v rámci takzvaných technických pomocí a z toho byla stovka popadaných stromů. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Ve dvou případech taky došlo k pádu stromu na jedoucí vozidlo. Jedno se stalo u Kublova na Berounsku a druhé u Brázdimi v okrese Praha Východ. V obou případech došlo k pádu stromu na čelní sklo a oba případy se obešly bez zranění.
1: Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacienty s rakovinou prsu budou moci nově lékárnici vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárnici rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékové ústavu Tomáš Boráň.
4: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
1: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver, které časopis Rolling Stones zařadil na třetí místo v žebříčku 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a také indické vlivy.
5: George Harrison do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Dnes má být polojasno nebo oblačno. Odpoledne by se mohly objevit přeháňky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče, slovo má Lukáš Miller.
7: Hezké poledne, tak stále připomínáme omezení ve Kbelské ulici, to komplikuje provoz na východě metropole, jede hodně kamionů směrem k ústecké dálnici D8, no a kolony těch právě kamionů začínají už na jižní spojce v oblasti Spořilovské ulice a pak pokračují přes celou spojku na Černý most a pak i dál Novopatskou. Souvislejší kolony jsou pak v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam už stojí i osobní auta. Na magistrále brzdí provoz několik omezení směrem do Holešovic, kolony jsou tak z Nuselského až na Hlá. Hlávku v Most na průtahu centrem na 20 minut. Na tom Hlávkově mostě je zúžení dlouhodobě pouze do jednoho pruhu, do 100 brzdí dopravu. Komplikace jsou v Povltavské směrem od tunelu k Balabence, kousek za Bulovkou řeší nehodu, kolona je už od mostu Barikádníku asi na 10 minut. A musí kvůli tomu regulovat průjezd tunely, takže popojíždí i kolona v Dobřížské ulici směrem k tunelům na vjezdu do Mrázovky zdržení okolo 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále kolony před Ořechem, od plzeňské D5 i Lochkovského tunelu na 20 minut a připomínáme i silný provoz na D7 na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, kolony od Evropské i Středokluk vždy na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 12 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jestli se cítíte vyčerpaní z práce, tak to máte stejně jako 3/4 Čechů a Češek. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM týkající se pracovních podmínek a o tomto průzkumu budeme ve vysílání podrobněji mluvit už za chvíli. Teď ale další muzika, před námi The Cardigans, tak James Harris nebo Jennifer Lopez a David Guetta. Hezký poslech a příjemné

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha přesně ve čtvrt na jednu. Jaké máte pocity ohledně své práce? Pro velkou část lidí v Česku je práce zdrojem stresu i vyčerpání. Podle nového průzkumu agentury STEM se z práce cítí minimálně občas vyčerpané zhruba 3/4 zaměstnaných a podobně velká část ji vnímá jako stresující. U části lidí už navíc práce zasahuje i do soukromého života. Nejvíc je to podle výzkumu u mladších zaměstnanců a u lidí, kteří mají děti. Pracovní prostředí se tak podle analytiků může promítat i do zhoršujícího se duševního zdraví. Průzkum upozorňuje také na méně viditelné problémy na trhu práce. Někteří zaměstnanci používají pro práci vlastní notebook, telefon nebo jiné vybavení a část lidí má zkušenosti i se švart systémem, případně jim ho někdo v posledním roce nabízel. Podle STEMu přitom za podobnými situacemi nemusí být vždy snaha obcházet zákon, ale třeba nejistota, tlak zaměstnavatele nebo snaha udržet si příjem. Víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? V Povltavské se bouralo směrem do Libně. U Košinky se srazila dvě auta, kolona od mostu Barikádníků až na čtvrt hodiny. Na pražském okruhu vázne provoz v obou směrech před Ořechem, kolony od dálnice D5 a od Lohkova na 15 minut. V koloně pojedete v celé Novopatské před Gbelskou. Auta se zastavují už na okruhu a u sjezdu na Bychovice je to asi na 20 minut. A na magistrále směrem do Holešovic nesouvislá kolona z Nuselského mostu až ke Štvanici na most Hlávkův. Přes celé centrum pojedete až 25 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byla Ellie Goulding. Dobré odpoledne, za okamžik bude 12:30 a na Praze vysíláme krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze dnes organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kostku z původní dlažby náměstí. Ministerstvo životního prostředí má novou mluvčí Janu Schillerovou, která se zároveň stala i vedoucí tiskového oddělení rezortu. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Schillerová v minulosti pracovala jako tisková mluvčí zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví, kde vedla i odbor komunikace. Rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený, ale oficiálně likvidaci zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do 17. hodiny. Skrytá ohniska se zatím neobjevila. Na místě bude také pracovat vyšetřovatel požáru spolu s policií. Vyšetřování příčiny i zjišťování výše škody pokračuje. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pořešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie a hasiči. Kvůli pátrání nebude jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí. Dnes by mělo být oblačno až polojasno a teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Začnu na pražském okruhu, kde vázne provoz ve směru k D1, a to před sjezdem na Ořech. Zastavíte se na konci D5, zdržení kolem čtvrt hodiny. Nehoda se řeší jak

0: stále nesouvislá kolona, která začíná na Nuselském mostě, pomalu se jede až k omezení, které je u Štvanice na mostě Hlávkově. Přes celé centrum čekejte zdržení asi 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na Rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
1: Praha žije. Praha žije.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Dobrý den, 3,5 minuty po půl jedné pokračuje odpolední Praha a už několik týdnů se teploty pohybují kolem 30 stupňů Celsia. Jak se s vysokými teplotami vypořádávají lidé v metropole, to nám už za chvíli přímo z hlavního města řekne naše letající redaktorka Monika Doleželová, tak se na to počkejte. No a do té doby další muzika, třeba Mike Posner, Ella Langley nebo zpěvák Tom Artway, tady je jeho píseň Ani jeden den. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Minutu před 1:15 posloucháte Rádio Praha. Dobrý den vám přejeme. Doufáme, že zvládáte to horko. Naše létající redaktorka Monika Doležalová ostatně dnes létá po Praze, aby zjistila, jak ty vysoké teploty lidé právě v hlavním městě zvládají. Dnes odpoledne mají teploty vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Tak Moniko, jsi někde u Vltavy, koupají se lidé?
1: Dobré odpoledne, tak já jsem si od rádia v Karlíně vzala sdílené kolo a jela po cyklostezce u Vltavy do centra. Momentálně stojím na Karlově mostě a žádného člověka jsem v řece se koupat neviděla. Ani na ostrově Štvanice, čekala bych, že dnes tam bude spousta lidí na dekách, ve stínu, ale nebylo to tak. Ostrov byl úplně vylidněný. Na cyklostezce, to mě teda hodně překvapilo, jsem potkala cestou hodně běžců. Projížděla jsem i kolem stavby, kde i v tomto vedru dělníci pracovali, ani tohle počasí je nezastavilo. V parku na Staroměstské na Alšově nábřeží jsem potkala turisty, kteří právě posedávali na trávě, pod stromy, odpočívali na dekách. Všechny lavičky ve stínu byly zabrané. Je pravda, že z tohoto místa je i krásný výhled na Pražský hrad. Také jsem si všimla, že na Vltavě na výletních lodích bývá často hodně turistů na té střeše lodi. No ale tentokrát je vršek lodi téměř prázdný, lidé se schovávají uvnitř ve stínu. Ale pozor, Karlův most nesklamal. Tady je stále hodně lidí, všichni se obývají vším možným, co mají po ruce, ale na tuhle kloubu města vyrazili i ve 33 stupních.
0: Dobře, tak do vody se lidem evidentně nechce, nicméně máš nějaké tipy, Moniko, kam se schovat před tímto počasím?
1: Tak těch možností je po Praze hodně, určitě lidé míří na různá koupaliště, anebo do klimatizovaných kaváren, restaurací nebo obchodních center, kde se na chvíli odpočinou od těch rozpálených ulic. Osvěžení nabízí třeba také vodní trysky, viděla jsem na Václavském náměstí, že tam pobíhaly hlavně děti, anebo se schovat prostě pod stromy v parcích. Odborníci ale připomínají, že není dobré často přicházet mezi venkovním horkem a těmi silně klimatizovanými prostory, protože ty velké teplotní rozdíly organismus zbytečně zatěžují. No a samozřejmostí je dnes dostatečný pitný režim, ideálně voda a pokud možno vyhýbat se pobytu na přímém slunci.
0: Říká Monika Doležalová, která se vydala do ulic Prahy, aby zjistila, jak zvládají lidé v metropoli vysoké teploty. Moniko, díky a buď na sebe v tom vedru opatrná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích, pakliže někam míříte autem v Dobříčské směrem na Barrandovský most, se za výjezdem z Mrázovky srazila 3 osobní auta v levém pruhu, musí se proto regulovat vjezdy do tunelů směrem Stroji, kolona z ulice v Holešovičkách zatím na 10 až 15 minut. Na pražském okruhu vázne provoz ve směru na D1 před Ořechem, z konce dálnice D5 se zdržíte kolem 1/4 hodiny, v koloně pojedete v Novopatské před Kbelskou, brzdí se už na okruhu u nájezdu z dálnice D11, je to na 15 až 20 minut a na magistrále směrem do Holešovic nesouvislá kolona z Nuselského mostu až ke Štvanici na most Hlávkův přes celé centrum pojedete až 25 minut. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Nejvíc je tu v digitálu a také na FM. S vámi je Rádio Praha. Teď je středa 5. srpna. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková a připravené jsou také aktuální zprávy. Zprávy ve 13 hodin. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Soud schválil rehabilitaci Milana Knížáka, komunisté ho drželi ve vazbě za údajné poškozování státu. Nejvíce lidí při dopravních nehodách v Evropě umírá v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Vyplývá to z dat za minulý rok. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před strážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív také řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíce lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
4: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna. Počasí bude polojasné až oblačné, později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se teď podívat aktuálně na silnice, abychom zjistili, kde to vás neví. To Kuba Vodička, Kubo, vítej.
5: Ahoj, Aldo, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu vázne provoz směrem k D1, a to před sjezdem na Ořech. Kolona z konce D5 vás zdrží kolem 15 minut. Lepší zprávu budu mít z Dobřížské ulice směrem na Barandovský most. Je to zhruba 2 minutky, co za výjezdem z tunelu Mrázovka odjela havarovaná auta. Nic nebrání provozu. Každopádně stále se reguluje vjezd do tunelu Blanka směrem od Troji. Čekejte zdržení z ulice v Holešovičkách na nějakých 10 až 15 minut. V kolonně pojedete ještě v Novopatské před omezením Vegbelské. Aktuálně kolona začíná na okruhu nájezdu zde 11. Je to asi na 15 až 20 minut. A na magistrále směrem na Holešovice čekejte omezení, a to jak u hlavního nádraží, tak následně na Hlávkově mostě. Celkové zdržení z konce Nuselského mostu na nějakých 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné páté odpoledne srpnové roku 2026 s vámi je Rádio Praha i po 13. hodině, kde je venku, máme báječné tropické počasí, v lednu na něj určitě budeme vzpomínat s láskou. No ale dnes to bude fajn vyrazit někam k vodě. Kdo nás doprovodí hudebně? Go Go Dolls. Holly Humberstone.

0: It is a kapela Go Go Dolls, která vznikla v roce 1986. S vámi je Rádio Praha. Je 13 hodin a 16 minut. Už jste hlasovali pro pondělní vinyl. Máte možnost si vybrat mezi dvěma giganty 80. let. Buď Genesis a jejich stejnojmenné album, anebo Queen The Works. Tak pokud vezmu Genesis, tak album, které vyšlo 3. října 1983 a najdete na něm hity jako Mama, That's All, Home by the Sea a další. Pokud si vezmu Queeny, tak to je o rok mladší album, vyšlo v únoru 1984, no a hity Radio Gaga, I Want to Break Free, It's Hard Life nebo Hammer to Fall. Volba je jen a jen na vás. No a když se podívám na aktuální pořadí, tak je to čistá plichta. Skutečně zatím je to nerozhodně. Bude záležet na vás, koho pošlete dopředu. A teď pojďme na aktuální dopravu. Začneme Pražským okruhem. Tady pojedete pomalu ve směru na D1 před sjezdem na Ořech. Z konce dálnice D5 je zdržení na čtvrt hodiny. V koloně pojedete v Novopatské před Belskou. Brzdí se už na okruhu u nájezdu z D11. Je to na 15 až 20 minut. A na magistrále směrem do Holešovic je nesouvislá kolona z konce Nuselského mostu až k omezení je u Štvanice zdržení 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: The Last Good Night, Pictures of You, s vámi je Rádio Praha, máme 13.31, máme tady Denisu Žižkovou a jsou tu zprávy.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Přes 20 000 domácností v Praze 6 je bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Pražští radní by měli na začátku září schválit přípravu zadání studie proveditelnosti možné okružní linky metra nazývané E nebo O, sdělil to náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů. Průtahy v zadání ale kritizuje opoziční Praha sobě. Podle jejíhož předsedy Adama Schillera se měla studie začít připravovat v roce 2023 a nyní už mohla být hotová. Večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnice dálnice

0: na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A pojďme se podívat na aktuální dopravu, s tou je tady Kuba Vodička. Kubo?
2: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu se stále jede velmi pomalu směrem na D1. Kolona začíná na konci D5. Pomalu se pak jede až k Ořechu. Celkově zdržení kolem 1/4 hodiny. Pomalu se jede také v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Kolona začíná už na Pražském okruhu, kousek před D11. Je to až na 20 minut. Problémy jsou aktuálně na konci tunelu Blanka směrem na Troju. V pravém pruhu stojí nepojízdné osobní auto, na místě už je vozidlo policie. Kolona v tunelu začíná už před výjezdem na Letnou, čekejte v tunelu zdržení kolem 1/4 hodiny. A pomalu se stále jede také na magistrále směrem do Holešovic. Provoz brzdí omezení jak u hlavního nádraží, tak následně u Štvanice na Hlávkově mostě. Auta se zastavují už na konci Nuselského mostu. Celkově přes centrum pojedete 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Pěkné odpoledne u nás ve 13 hodin a 34 minuty. Tady je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Na Václavském náměstí je nová časová schránka pro následující generace. Kdo ji tam dal a co v ní je, to vám řekneme už za 10 minut.

0: Robbie Williams s námi právě teď na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Už tuto sobotu 8.8. se na něj můžeme těšit v Bratislavě na festivalu Love Stream a koukal jsem, že na festival ještě vstupenky jsou dokonce i jednodenní na toho 8. Teď ale pojďme jidam. Dobový tisk nebo pamětní mince, to všechno je v nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze. Dnes dopoledne ji tam do rozastavěné tramvajové trati uložili zástupci Sdružení Nového města Pražského. Podrobnosti připravil kolega Ondřej Mikušek a já už mám Ondru na telefonu. Vítej.
1: Hezký den. Schránka má být pro budoucí generace důkazem toho, jak vypadala dnešní doba. Připomínat to má třeba tisk z tohoto týdne, bankovky, pohlednice, ale pak taky policejní nášivky, manžetové knoflíčky nebo pivní sklenice. Podle ředitelky Sdružení Nového města Pražského Moniky Vlkové nechybí ani vytištěné e-maily a webové stránky.
2: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, jmenuje se to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
1: Celkem je ve schránce 30 různých předmětů.
0: No a ty víš, jak přesně ta schránka vypadá a kde je uložená? Prozradíš?
1: Je to šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Když se teď dívám od Národního muzea směrem dolů, tak se nachází po levé straně od sochy svatého Václava. Dělníci schránku zaházeli pískem v asi 1,5 metru hluboké jámě a už za 2 týdny by nad ní měli začít budovat chodník. Podle zástupců sdružení tak dnešek byl jednou z posledních možností, kdy mohli schránku do země uložit.
0: No jak ta rekonstrukce Václavského náměstí teď pokračuje?
1: Pořád je v jeho horní polovině několik oddělených stavenišť. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka už jsou na některých místech hotové povrchy a ve spodní části Václavského náměstí jsou dokonce vysazeny stromy.
3: Práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
1: Vybudování zhruba půlkilometrové tratě stojí zhruba 1,2 desetiny miliardy korun.
0: No a o nové časové schránce na Václavském náměstí jsme mluvili s kolegou Ondrou Mikuškem. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď se půjdeme podívat také aktuálně na pražskou dopravu, abychom zjistili, jak to vypadá na silnicích. Začneme koncem tunelu Blanka směrem na Troju. Tady stojí před vjezdem na Novou Povltavskou v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Na místě je hlídka policie a kolona v tunelu začíná už před výjezdem. Na Letnou zdržení je 15 až 20 minut. Na pražském okruhu pojedete pomalu ve směru na D1. Před sjezdem na Ořech zastavíte se na konci D5 a zdržíte se kolem 15 minut. V koloně pojedete stále v Novopatské před Kbelskou, brzdí se už na okruhu u sjezdu na D11, je to až na 20 minut. No a před Kbelskou je kolona i v Cínovecké na příjezdu od D8 od sjezdu na Zdiby zdržení kolem 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je tu 14. hodina, no a s ní i aktuální zprávy a právě s těmi ve studiu Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Technici v Praze odstraňují řasy a další zeleně z pilířů Karlova mostu. Prahu 5 budou uklízet dvě různé firmy, každá bude mít na starosti svou oblast. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se ode dneška v Evropské unii zpřísňují. A bude polojasno až oblačno, postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a teplotami až 37 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů a bude oblačno až zataženo.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá přitom horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují. Popsal nám je kamenosochař Bohumil Pánek.
3: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
1: Praha 5 vybrala úklidové firmy, které se příští 4 roky budou starat o pořádek a zeleň v městské části. Dosud celý 5. obvod uklízela jedna společnost, nově na to budou dvě. Jedna má dohlížet na Barandov a Hlubočepit a druhá na zbytek 5. městské části. Podle mluvčího radnice Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí finančně výhodné.
4: Rozdělení zakázky na dvě oblasti nám umožní lépe kontrolovat kvalitu práce jednotlivých dodavatelů, porovnávat jejich výsledky a rychleji reagovat na podněty obyvatel. Naším cílem je dlouhodobě zvýšit úroveň péče o zeleň, parky a další veřejná prostranství.
1: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO zpřísnění uvítal.
5: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
1: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku zhruba 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo asi 800. Výbuch auta u ruského Jekaterinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimíra Tkačuka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TASS uvedli, že šéf společnosti Ural Dron Zavod leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Tenista Jiří Lehečka porazil svého krajana Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková vyhrála utkání druhého kola v Torontu nad Dánkou Tausonovou 2-0 na sety. Naopak Sára Bejlek a Kateřina Siňaková v Kanadě končí. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno. K večeru a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů Celsia. Zítra se výrazněji ochladí, naměříme nejvýš 30 stupňů. Má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a teď je tady také Kuba Vodička a doprava.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu se stále jede pomalu směrem na D1. Zdržíte se před sjezdem na Ořech. Kolona aktuálně začíná už na konci dálnici D5. Čekejte zdržení až 20 minut. Kolony popojíždí také stále v Novopatské směrem na Kbelskou. Auta se zastavují už na Pražském okruhu na úrovni Černého mostu. Je to na 15 až 20 minut. Před sjezdem do Kbelské je kolona také v opačném směru, tedy v Cínovecké ulici na příjezdu od D8. Zastavíte se na úrovni sjezdu na Zdiby. Ta kolona je nesouvislá, týká se především kamionů, zdržení kolem 15 minut. A lepší zprávu budu mít z tunelu Blanka směrem na Troju. Před výjezdem na Novou Povltavskou se podařilo odtahnout nepojízdné auto, projíždí se bez omezení. Kolona v tunelu od výjezdu na Letnou se postupně rozjíždí, zdržení už maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině s vámi Rádio Praha, no a s námi skvělé hvězdy, například Ray a tehle hit Where is my husband? Taky Lauryn Tatum. Nebo Ex-Ambassadors a Renegade. Tak ať se vám dnešní letní den podaří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha právě teď, kdy máme 14 hodin a 14 minut. Je tady čas prázdnin, výletů a také pohody. Je pravdou, že je trošičku horko na některé ty věci a také se hledá stín a třeba i v přírodě. I tady v Praze máme takové scenérie, kde najdete stín, pohodu, dobrou náladu a také něco dobrého. Například Botanická zahrada Praha zve na výstavu Rostlinná odyzea, a to nejen na ní. Také na Vinici svaté Kláry, kde jsou i oslavy v piknikovém duchu a degustace vín. Máte možnost tedy ochutnat vína, která se vypěstovala přímo tady v Praze. Pokud vás zajímá program na srpen, tak ho najdete mimo jiné i na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Rozhodně se tam podívejte.
1: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kaetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
0: A taky se podíváme na pražskou dopravu. Začneme okruhem směrem na D1, se jede v koloně z konce D5 Kořechu. Zdržíte se kolem 15 až 20 minut. V Praze čekejte kolonu taky v Novopatské směrem na Kbelskou. Brzdí se už od okruhu u sjezdu na Černý most a je to na 15 až 20 minut. Před Kbelskou je kolona i v Cínovecké. Na příjezdu od dálnice D8 od sjezdu na Zdiby je zdržení kolem 15 minut. Pomalu se jede i na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to až na 15 minut. Cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Martin Garrix a YouTube s námi na rádiu Praha ve 14.30. Teď je tady Mirek Kasan, aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne. Oprava tramvajové tratě v Chodovské ulici přeruší příští úterý provoz mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Tramvaje budou jezdit odklonem. Dopravní podnik zavede náhradní autobusové linky X11, X24 a X96. Dnes o tom informoval v tiskové zprávě. Výluka potrvá od 11. do 28. srpna. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců v Česku na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Ministerstvo připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Na povrch měsíce dopadl 4-tunový kus rakety Falcon 9, který poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Strážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje kvůli zranění už od poloviny dubna. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru a večer se místy vyskytnou přeháníky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí k 37 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30, má být oblačno až zataženo s přeháníkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady čas na aktuální dopravu. Kuba Vodička nás provede silnicemi.
3: Hezké odpoledne. Kolonu stále očekávejte na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v tuto chvíli v obou směrech, směrem na D1.

0: Běchovice k Průmyslové je to aktuálně asi na 15 minut a velmi silný provoz se stále na magistrále směrem do Holešovic. Nesouvislá kolona ze začátku Nuselského mostu přes Vilznovu ulici až k omezení u Štvanice až na 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásné odpoledne a dobrý den. Právě teď je 14 hodin 34 minuty. No a my se můžeme těšit na Mobiho, Kaiga nebo Miraje. No a také se podíváme na přehled dnešního dne 5. srpna s Petrem Jungmanem za 10 minut.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, weekend.
3: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 61 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších.

0: Lokomotivu. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 se stále jede pomalu z konce D5 Kořechu. Zdržíte se 20 minut. Provoz vázne v Novopatské směrem na Kbelskou z okruhu od sjezdu na Černý most a je to asi na 4 hodiny. Před Kbelskou je kolona na příjezdu od D8, v Cínovecké od sjezdu na Zdiby se zdržíte 10 až 15 minut. Pomalu se jede i na Štěrboholské spojice. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to asi na 10 minut. Na magistrále do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona z Nuselského mostu ke Štvanici vás proto zdrží celkově 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Michael Jackson nás poctil svojí návštěvou Remember the Time. Je 15 hodin, máme pro vás zprávy a s těmi už je ve studiu Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Okolí pražské divoké Šárky zasáhla havárie vodovodu. Bez vody jsou tisíce lidí. Téct má začít až zítra popoledni. Začíná oprava dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Potrvá 2,5 měsíce. Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Halle bylo výbušné zařízení. Potvrdilo to státní zastupitelství. A bude polojasno až oblačno. Postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a teplotami až 37 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo a naměříme nejvýš 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přes 20 000 domácností v Praze 6 je bez pitné vody. Může za to havárie potrubí v ulici José Martího. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace, které zajišťují náhradní cisterny. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboce, Veleslavín a Vokovice. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Dělníci v pražské Dubči upraví náměstí u Lípy Svobody, vybudují nové chodníky, přechod pro chodce a v parku obnoví zeleň. Na místě také vznikne nová zastávka autobusu směrem na Černý most. Práce za bezmála 6 milionů korun by měly trvat zhruba do konce roku. Popisuje starosta 15. městské části Jaroslav Tošil z ODS.
3: Systém většího propojení na náměstí Lípy Svobody dlouhodobě schází. Chodci chodili po silnici místama. Pak je tam samozřejmě zeleň, která je potřeba obnovit. Ty věci, co se týkají provozu na komunikacích, budeme směřovat k tomu, aby se dělalo aspoň do začátku září.
1: Dnes večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu vozovky na 14 kilometrech potrvá 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatí přes 915 milionů korun. Uvedla to jeho mluvčí Petra Drkulová.
4: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
1: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce začnou v pondělí 10. srpna. Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Lipské policejní ředitelství informovalo, že letiště kvůli několika podezřelým objektům v noci přerušilo provoz. Letoun DHL po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru s viditelně poškozeným trupem. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Ve Spojených státech začne dnes večer našeho času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
5: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
1: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru a večer místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička je tady s aktuální dopravou. Kubo, vítej.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 stále čekejte kolonu před sjezdem na Ořech. Popojíždí se z konce D5, je to aktuálně až na 20 minut. V opačném směru směrem na letiště se zdržíte jen do 10 minut od sjezdu na Lochkov k nájezdu od Barandova. Pomalu se stále jede na příjezdech k omezení, které je ve Kbelské ulici, a to v obou směrech. Na příjezdu od D8 čekejte kolonu v Cínovecké od Zdib, je to až na 20 minut. Směrem z Novopatské se pak jede pomalu na od nájezdu z Černého mostu. Zde je to ale maximálně na 10 minut, ta kolona je hodně nesouvislá. Pomalu se pak jede ještě na Štěrboholské spojce, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut a zdržení naberete stále i na magistrále přes centrum. Omezení brzdí provoz jak u hlavního nádraží, tak následně na Hlávkově mostě u Štvanice. Celkové zdržení od náměstí IP Pavlova kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Máme po 15. hodině venku nádherné počasí, trošičku větřík, ale v tomhle horkém počasí je určitě příjemný. Možná o něco příjemnější je voda. No a kdo nás k vodě doprovodí? James Arthur a Anne-Marie. Hearts a Purple Disco Machine. A nebo Sting s legendární písní Desert Rose.

0: Confide in me a Kylie Minogue, která nás tímhle singlem přenesla do 90. konkrétně do roku 1994, kdy vyšla tahle píseň. S vámi je Rádio Praha. Není bez zajímavosti, že v její rodné Austrálii se umístila na prvním místě, ale když jsem se díval po světových hitparádách, tak první už byla jenom v Turecku. Na druhou stranu v 90. to byl jeden z mála singlů, který se v podání Kylie Minogue dostal do americké hitparády. No a dokonce se dočkal několika verzí nebo několika coverů. Například Sister of Mercy hráli tuhle píseň v coveru na svém turném v roce 1997 a natolik se zalíbila i britskému duo Hearts, že ji také přespívali. No a Kylie Minogue, pokud bychom chtěli vidět naživo, tak si budeme muset bohužel počkat, protože plánované nemá zatím žádné koncerty a žádné turné. To poslední proběhlo v loňském roce 2025. Teď se pojďme ale podívat také na aktuální dopravu. S tou je tady Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na D1 pojedete stále velmi pomalu. Z konce D5 k Ořechu čekejte zdržení až 20 minut. Provoz vázne také na příjezdech do omezení Vekbelské ulici, a to v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D8 se zastavíte kousek před sjezdem na Zdiby a přes Cínoveckou čekejte zdržení asi na 20 minut. A v Koloně navíc pozor u nájezdu od Březiněvsi, kde se řeší nehoda kamionu s osobním autem. Směrem opačným, tedy z Novopatské ulice, se popojíždí od nájezdu z Černého mostu, je to asi na 10 minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce, kde je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to maximálně na čtvrt hodiny. A pomalu pojedete pořád na magistrále směrem na Holešovice. Provoz brzdí omezení jak u hlavního nádraží, tak i na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona z Nuselského mostu až na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 15.30 a s námi také Mirek Kasan, protože má zprávy.
1: Dobré odpoledne. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moci vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájí řízení s řetězcem Albert kvůli falšování potraviny a klamání spotřebitelů. Italské těstoviny Tagliatelle a Luovo, které Albert prodával, obsahovaly výrazně méně vajec, než výrobce uváděl na obalu. Inspekce zároveň nařídila stažení příslušné šarže těstovin z prodeje. V tiskové zprávě to uvedl její mluvčí Pavel Kopřiva. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Dnes tam meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia, přičemž nemusí jít o konečnou hodnotu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Fotbalista Mohamed Salah by měl zamířit do Trabzonsporu. Po konci v anglickém Liverpoolu, se kterým získal dva tituly, je čtyřnásobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem. Turecký klub jednání se Salahem potvrdil s tím, že egyptský křídelník by měl dnes v Istanbulu po lékařské prohlídce podepsat smlouvu. Zítra se v Praze ochladí, naměříme nejvýš 28 až 30 stupňů Celsia. Má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička ještě připojí aktuální dopravu. Kubo?
3: Hezké odpoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D8, kde je velmi silný provoz, který začíná už kousek před sjezdem na Zdiby. Velmi pomalu se jede až ke sjezdu na Kbelskou, kde je dopravní omezení. V koloně se navíc řeší u nájezdu od Březiněvsi v pravém pruhu nehoda kamionu s osobním autem. Celkové zdržení až 25 minut. V opačném směru před Kbelskou se zdržíte v celé Novopatské od Černého mostu, zde je to asi na čtvrt hodiny. Popojíždí se také na Pražském okruhu směrem na D1. Kolona začíná na konci D5 před okruhem. Pomalu se jede až na okruh k Ořechu, zdržení kolem 20 minut. A velmi pomalu pojedete také přes celé centrum na magistrále směrem do Holešovic. Auta se zastavují na Nuselském mostě a nesouvislá kolona jede pomalu až ke Štvanici, kde je dopravní omezení na Hlávkově mostě. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí.

0: Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně.
1: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 34 minuty. Silničáři na D8 instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost nejen v případě nehod. Co všechno bude v tomhle systému, si řekneme už za 10 minut.
3: Pas!

0: Anastasia s námi na rádiu Praha teď v 15 hodin 44 minut. Pokud byste jí chtěli vidět naživo na koncertě v Brně 15. října, to je, dá se říci, už skoro za chviličku. Teď se ale pojďme věnovat dopravě, protože ředitelství silnic a dálnic instaluje moderní optické kabely na dálnicích. No a teď jsou v 30-kilometrovém úseku D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Pojďme tam taky.
1: Jsme na dálnici D8 u Doksan, v úseku, kde jsou zúžené pruhy a jezdí se tady sníženou rychlostí. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
2: Otěžujeme stávající zeminu, tak abychom se dostali k té staré infrastruktuře a tu celou kompletně měníme. A s tím, jak se postupují technologie, tak i těch kabelů je potřeba více, to znamená, budeme jich tam dávat asi 106 kilometrů v celkové délce.
1: Tady od středového pruhu ke krajům dálnice pak vedou kolektory, kterými vy ty nové kabely protáhnete, takže není potřeba dálnici úplně rozebírat. No a z kabely se vymění i ty navazující technologie v úseku.
2: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, sčítání vozidel, nebo potom SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale samozřejmě i pro jejich napájení a všechno se to potom vlastně schází ve správě dálnice, které je na Nové Vsi.
1: I toto středisko řízení dálnice, respektive dispečing, ředitelství silnic a dálnic zmodernizuje, pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
3: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniem řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům.
1: Tedy do infopanelů nad dálnicí, kterých navíc na tomto úseku přibude. Například při změně počasí, tak systém neprodleně automaticky upraví povolenou rychlost v úseku a informuje řidiče. Další výhodou bude podle ŘSD automatická reakce kamer.
3: Představte si, že dojde k nějaké nenadálé situaci, zastavení vozidla, nehoda, průnik zvěře na vozovku a podobně. Řidič, který zastaví u SOS hlásky, stačí jenom, aby zmáčkl to volací tlačítko a v tu chvíli nejenom, že se spojí s námi, s našimi dispečery, okamžitě dostane informaci i operační policie, ale zároveň se ty nejbližší kamery automaticky v tu chvíli namíří přesně tady na to kriticky označené místo.
1: Zároveň nové technologie umožní v budoucnu různé informace přenášet přímo do moderních aut, popisuje Jan Rídl.
3: Aby v případě nějaké nenadálé události, havárie, nehody, průjezdu IZS sanitky například kolonou, tak se zobrazila řidičům přímo na displeji informace. Pozor, ze zadu se blíží hasiči, sanitka, policie a podobně. Před vámi nehoda, před vámi prudké zpomalení, před vámi pád části nákladu a podobné informace.
1: Ředitelství silnic a dálnic teď zbývá optickými kabely a technologiemi vybavit ještě ty úseky dálnic, které byly do roku 2015 jen rychlostními silnicemi. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: No a pojďme znova do provozu. Teď s Kubou Vodičkou, který nám řekne, jak je to v Praze s dopravou.
4: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se auta zastavují zhruba na druhém kilometru v obou pruzích. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje ke sjezdu na Ořech. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy od D8. Zastavíte se už na konci D8 před sjezdem na Zdiby. Pomalu se pak jede před Cínoveckou ulici až ke sjezdu do Kbelské. Celé je to na minimálně 25 minut. V koloně se navíc ještě řeší u nájezdu od Březiněvsi nehoda kamionu s osobním autem. V opačném směru se před Kbelskou zdržíte v Novopatské od Černého mostu. Zde je to na 10 až 15 minut. A provoz vázne stále také na magistrále směrem do Holešovic. Provoz brzdí dvě omezení, jedno je u hlavního nádraží, to druhé na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona, proto v tuto chvíli začíná už zhruba v polovině Nuselského mostu a ke Štvanici pojedete celkově až 25 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s námi Olivia Rodrigo a taky Mirek Kasan, který právě přišel do studia s aktuálními zprávami v 16 hodin. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Přes 5000 obyvatel Prahy 6 ještě zůstává kvůli havárii vodovodu bez pitné vody. Nové komunitní centrum vznikne v Praze 14 na Hutích. Na velkých mezinárodních letištích v Asii přibývá případů, kdy se na obchodování s drogami podílejí posádky letadel. A bude polojasno až oblačno, postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a teplotami až 37 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů a bude oblačno až zatažano.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 ještě zůstává bez pitné vody 5 500 odběratelů v Liboci, Veleslavíně a Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami, říká mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek.
3: K zákazníkům z dané lokality doporučuji sledovat webové stránky pvk.cz, kde v sekci havárie je přesný rozpis lokalit, kde jsou ty problémy s vodou. Zároveň tam najdou adresu, kde je náhradní zásobování s pitnou vodou. Ukončení havárie předpokládáme ve čtvrtek okolo 13. hodiny.
1: Na Hutích v Praze 14 postaví městská část nové komunitní centrum. Radnice teď vybrala stavební firmu. Součástí bude kavárna pro asi 60 lidí i sál pro pořádání společenských akcí. Centrum za bezmála 47 milionů korun mají dělníci začít stavět v polovině září a dokončit ho mají do jednoho roku. Pokračuje mluvčí 14. městské části Veronika Berna.
4: Cílem městské části Praha 14 je postupně vytvářet vhodné zázemí pro komunitní život ve všech místních lokalitách. Na Hutích takové centrum chybí, byť se jeho vybudování dlouhodobě řeší. Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky.
1: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím s východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Zvýšené riziko vzniku požárů zůstává v platnosti a polevit nemají ani horka. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam totiž případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších.
5: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat až na 14 milionů liber v přepočtu 395 milionů korun. Přičemž součástí dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru a večer se místy vyskytnou přeháníky nebo bouřky i silné, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 28 až 30 stupňů, má být oblačno až zataženo s přeháníkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my půjdeme na aktuální dopravu. Kuba Vodička nás jí provede teď po 16.
6: Příjemné odpoledne. Silný provoz stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Provoz se zastavuje už zhruba na 2. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh, kde klona pokračuje až kousek za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete minimálně 20 minut. Provoz výrazně vázne také na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Aktuálně se auta zastavují už skoro 2 km před sjezdem na Zdiby. V koloně se pak jede až před sjezd do Kbelské. Celé je to zhruba na půl hodiny. V koloně navíc opatrně u nájezdu od Březině vsi, kde se stále ještě dořešuje nehoda kamionu s osobním autem. V opačném směru před Kbelskou čekejte zdržení jen v Novopatské, kde se pojíždí od sjezdu na Černý most. Zde je to na 10 až 15 minut. A provoz výrazně vázne stále ještě v centru Prahy na magistrále. Zdrží vás jak omezení u hlavního nádraží, tak pak hlavně následně na Hlávkově mostě směrem na Holešovice, kde se jezdí jedním pruhem. Celkově zdržení z Nuselského mostu asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině. Ano, s vámi je Rádio Praha, máme polojasno, uvidíme, jestli přijdou nějaké ty bouřky nebo déšť, ale venku tropické počasí, které je adekvátní některým jižním státům. Užijme si to, protože ne pořád bude takovéhle počasí, i když vodu by to určitě chtělo. No a chtělo by to skvělou muziku, s tou přijdou George Ezra. The Script. A vzhledem k tomu, že jsme viděli včera skvělý fotbal a Sparta dokonce vyhrála, tak si dáme hymnu letošního mistrovství světa. Už za chvilku s námi na Rádiu Praha. Ať se daří.
2: Rádio Praha

0: Shotgun a George Ezra s námi na rádiu Praha 16 hodin 16 minut. Teď ale bude řeč o Queenech a nebo o Genesis, protože mezi nimi můžete volit na našem Facebooku pro vinyl na pondělí. Takže zvolíte buď Genesis ze 3. října 1983, studiové album, které se jmenuje stejně jako kapela Genesis s Philem Collinsem, no a songy jako Mama, That's All nebo Home by the Sea, a nebo Queeny, kteří přicházejí s albem The Works, vyšlo 20. února 1984 a na něm najdete takové hity jako Radio Gaga, I Want to Break Free nebo Hammer to Fall. Záleží jen a jen na vaší volbě. A když se podívám na průběžné pořadí, tak momentálně o jeden jediný hlas vedou Genesis. Tak se zdá, že to bude ještě boj do toho pondělního poledne, kdy hlasování končí. Dopravu pro nás, a to tu aktuální, připojí teď Kuba Vodička.
1: Příjemné odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 čekejte kolonu, která začíná kousek za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru a pomalu se pak jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celé je to až na 25 minut. V opačném směru se na okruhu zdržíte od sjezdu na Lohkov k nájezdu od Barandova, zde je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy po D8. Auta se zastavují už zhruba 2 km před sjezdem na Zděby. Velmi pomalu se v koloně jede až ke sjezdu do Kbelské. Celý úsek vám zabere zhruba půl hodinu. V koloně se navíc ještě stále řeší nehoda u nájezdu z Březiněvsi, tak určitě projíždět opatrně. V opačném směru před Kbelskou se zdržíte v Novopatské, kde je kolona od Černého mostu asi na čtvrt hodiny. A provoz vázne stále na magistrále směrem do Holešovice. Nesouvislá kolona začíná už na Nuselském mostě. Pomalu se pak jede až ke Štvanici, kde je dopravní omezení. Přes celé centrum pojedete aktuálně asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, s vámi je Rádio Praha 16.30, zprávy Amerika Sun.
1: Dobré odpoledne. Oprava tramvajové tratě v Chodovské ulici přeruší příští úterý provoz mezi náměstím Bratří Zinků a Spořilovem. Tramvaje budou jezdit odklonem. Dopravní podnik zavede náhradní autobusové linky X11, X24 a X96. Dnes o tom informoval v tiskové zprávě. Výluka potrvá od 11. do 28. srpna. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moci vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Na jezeře Most pokračuje policie v pátrání po dvou mladých mužích na paddleboardu. Pohřešováni jsou od včerejška, kdy přes region přišla silná náhlá bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči i speciální pořádková jednotka. Na povrch měsíce dopadl čtyřtunový kus rakety Falcon 9, který poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující zápas základní skupiny na Hlinka Grecky Cupu. Po porážce od Spojených států 4-6 a výhře nad Německem 8-3 nastoupí v Edmontonu proti Finsku. Vítěz utkání, které začne ve 23 hodin našeho času, postoupí do semifinále turnaje. Zítra se v Praze ochladí, naměříme nejvýš 28 až 30 stupňů Celsia. Má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady taky Kube Vodička, aby nám řekl, jaká je teď aktuálně dopravní situace v Praze, Kubo.
3: Hezké odpoledne. Provoz vázne hlavně na příjezdech do Prahy po dálnici D8 i dálnici D5. Na D8 vjedete do kolony už skoro na třetím kilometru před zdiby. Pomalu se pak jede až ke sjezdu na Kbelskou. V koloně se navíc stále ještě řeší nehoda u nájezdu od Březiněvsi. Celkové zdržení stále minimálně na půl hodiny. V opačném směru se před Kbelskou popojíždí v Novopatské pouze od sjezdu na Černý most a je to na 10 až 15 minut. Na příjezdu po D5 také čekejte silný provoz. Auta se zastavují za sjezdem na Rubnou na čtvrtém kilometru. Zde je kolona nesouvislá až k Pražskému okruhu. Na Pražském okruhu je pak už kolona souvislá v obou pruzích až za sjezd na Ořech. Celé to pojedete až 25 minut. V opačném směru na okruhu je zdržení od sjezdu na Lochkov k Ořechu pouze na zhruba 10 minut. A zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Brzdí se před sjezdem na Běchovice a průmyslové, je to na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Fever Dream, Alex Warren s námi na rádiu Praha 16.45, čas na pražské typy Jirky Štefla.
1: Z rádia Praha vám přeju krásný den. Za hudbou se ve čtvrtek vydejte do Riegerových sadů. Na open air koncertu vystoupí osvědčená česká formace 100 zvířat. Těšit se můžete na nejznámější hity, které skupina napsala od svého vzniku v roce 1990, a dojde i na novinky, které vyšly na zatím poslední desce Noční ptáci. Areál v Riegerových sadech se otevírá ve čtvrtek v 18 hodin. A v Praze pokračuje program festivalu Prague Pride. Ve čtvrtek se vydejte třeba na výstavu Těla. Školní tělocvična, šatny a umývárny jsou místem, kde si dospívající intenzivně uvědomují svoji tělesnost a jsou vystaveni očím ostatních. Osobní lidské příběhy můžete vidět na výstavě Tělák, a to v nově zrekonstruovaném muzeu Prahy. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Je tu čas na dopravu, Kuba Vodička s ní přichází.
2: Příjemné odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte velmi silný provoz skoro od sjezdu na Rudnou. Auta se zastaví na čtvrtém kilometru. Pomalu se popojíždí pak na Pražský okruh, kde kolona pokračuje za sjezd na Hořech. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Pomalu pojedete i na příjezdu do Prahy po D8. Kolona se sice o něco zkrátila. Aktuálně se brzdí kousek před sjezdem na Zdiby. Následně se ale jede přes celou Cínoveckou až ke Kbelské. Zdržte se celkově kolem 20 minut. Směrem z Novopatské je pak také kolona před Kbelskou, a to od sjezdu na Černý most. Zde je to asi na čtvrt hodiny. A pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Zastavíte se kousek před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Ižel číslo 1, Eva Farná 2, Kateřina Marie Tichá 3 a 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
4: na praha.rozhlas.cz.
3: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Je tady 17. hodina, čas na další dnešní zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, vítám Petra Zajíčka za mikrofonem. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka v centru Prahy. Na Václavském náměstí v Praze dnes uložili časovou schránku jako připomínku současné doby pro budoucí generace. Ukrajinský prezident Zelenský upozornil, že jeho země letos získala 3x méně prostředků protivzdušné obrany než loni. A zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými a teplotami do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce na náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem převážejícím krev. Podle zveřejněných záběrů poslanec přelížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Filip Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Televizi Nova řekl, že očekává vyznění prověřování ve svůj prospěch. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní také současné noviny nebo mince. Dělníci ji zasypali v jámě při stavbě nové tramvajové trati.
4: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
5: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
4: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
5: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
6: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
5: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos 3x menší než loni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i poskytnutí licence na jejich výrobu.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V Kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Rozhodli o tom na dnešním zasedání delegáti na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Bývalý obránce nahradí Viktora Ujčíka, který komise vedl od roku 2018 a po 2 4letých obdobích mu vypršel mandát. Chce se taky naplno soustředit na trenérskou činnost v Dukle Jihlava. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Místy čekejte přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Kránou bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
8: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte kolonu, která začíná zase zdem na Rudnou, zhruba na 4. kilometru v obou pruzích. Pomalu se jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu, celé je to až na půl hodiny. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy od D8, brzdí se aktuálně na úrovni sjezdu na Zdiby, pomalu se jede přes Cínoveckou až ke sjezdu do Kbelské, v tuto chvíli zdržení 15 až 20 minut. Směrem z Novopatské se pak zdržíte před sjezdem do Kbelské také, kolona od sjezdu na Černý most asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to až na 15 minut a zdržíte se také na magistrále směrem do Holešovic, kde brzdí provoz omezení na Hlávkově mostě. Aktuálně se auta zastavují na úrovni náměstí IP Pavlova, zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební nabídka po 17. hodině. Junge Junge a Jamie Hartman. Budou tady Stouni. A společně Marshmallow a Jonas Brothers. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezkou středu.

0: stále jsou v plné síle a třeba touto věcí novinkou In The Stars z nového alba to dokazují The Rolling Stones, neskuteční bardi. No tak pokud máte rádi Rolling Stones a chcete slyšet opravdu v té nejlepší kondici, tak už zítra večer vám nabízíme náš pravidelný hudební speciál Praha žije a právě na Stony dojde. A to na ten neskutečně ikonický koncert pro nás Čechy, nebo chcete-li Čechoslováky, ze srpna roku 1990 ze Strahova. Nebude to přímo záznam z toho Strahova, ale bude to záznam z toho turné, které se tenkrát jmenovalo Urban Jungle. Bylo to úžasné a bylo to poprvé, co Stouni vystoupili v tehdejším Československu. Navíc jediný koncert, kdy vstupné šlo celé vlastně na dobročinné účely, protože Stouni se vzdali svých neskutečných honorářů, což samozřejmě byl od nich neskutečně vstřícný krok, ale hlavně až tehdy všichni nebo většina říkala, tak teď padla železná opada. Stouni vystoupili na Strahově. Takže všechno se změnilo v srpnu roku 1990. Takže zítra vám právě tento koncert nabídneme. To album sice nese název Flashpoint, vyšlo rok potom turné, živá nahrávka z toho turné, ale turné se samozřejmě jmenuje Urban Jungle 1990 a Stouni poprvé v Praze. A jak to vypadá momentálně na silnicích, to už nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Začneme příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde se stále auta zastavují. Kousek za sjezdem na Rudnou, zhruba na čtvrtém kilometru. Pomalu se pak popojíždí v obou pruzích až na Pražský okruh. Kousek za sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere 25 až 30 minut. Pomalu pojedete také na příjezdech ke Kbelské ulici, kde se stále pracuje v obou směrech. Směrem od D8 je nesouvislá kolona zhruba od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se popojíždí z Novopatské od sjezdu na Černý most. Obou směrně je to asi na 15 minut. Zdržíte se také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. To zdržení je zde ale na 10, maximálně 15 minut. A na zdržení naberete ještě na magistrále směrem do Holešovic, kde se popojíždí před omezením, které je u Štvanice na Hlávkově mostě od muzea, kolona aktuálně asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Tak to byly Green Day na Rádiu Praha. Máme 17:30, je čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji, kterou kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili včera. Varovali, aby se lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a malé děti vyhnuli zvýšené fyzické zátěži. V Česku dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Dnes tam meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia, přičemž nemusí jít o konečnou hodnotu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájí řízení s řetězcem Albert kvůli falšování potraviny a klamání spotřebitele. Italské těstoviny Tagliatelle all'uovo, které Albert prodával, obsahovaly výrazně méně vajec, než výrobce uváděl na obalu. Inspekce zároveň nařídila stažení příslušné šarže těstovin z prodeje. V tiskové zprávě to uvedl její mluvčí Pavel Kopřiva. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Switzerland. Zmíněná trojice zemí patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje kvůli zranění už od poloviny dubna. Praze bude večer a v noci oblačno až polojasno. Místy čekáme přeháníky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Kránů bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháníkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Silný provoz stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Auta se zastavují kousek za sjezdem na Rudnou před 4. kilometrem. V koloně se pak jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celé je to stále minimálně na 25 minut. Pomalu se jede také na příjezdech k Kbelské ulici směrem od D8. Nesouvislá kolona od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se popojíždí v Novopatské od odbočky k Černému mostu. V obou směrech je zdržení až 15 minut. Zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, kde se popojíždí od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Zde je to zhruba na 10 minut. A na magistrále směrem na Holešovice budete popojíždět před omezením, které je u Štvanice na Hlávkově mostě. Od muzea je to stále zhruba na 4 hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
7: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: I když už si podle něj hodinky asi neřídíme, pořád je časové znamení ozývající se z rozhlasu zárukou přesnosti času. Právě letos je této rozhlasové tradici 100 let a tak její vývoj připomeneme ve třetím díle našeho seriálu Rozhlasové.

0: Tak to byl návrat do roku 1992. V červnu toho roku London Beat vydali single You Bring On The Sun, tak jsme si ho připomněli na rádiu Praha. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, která je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15, tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A pojďme se podívat na pražskou dopravu s Kubou Vodičkou.
8: Příjemné odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte silnější provoz před Pražským okruhem. Auta se zastavují za Rudnou, aktuálně zhruba na 3. kilometru. Pomalu se pak jede i na Pražském okruhu za D5 až ke sjezdu na Ořech. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Přímo v Praze se pak zdržíte stále ještě na příjezdech ke Kbelské ulici. V Cínovecké kolona začíná před sjezdem na Březiněves. V opačném směru se popojíždí v Novopolské od odbočky na Černý most, v obou směrech je to na 10, maximálně 15 minut. Zdržíte se ještě v Plzeňské a Vrchlické ulici směrem do centra, popojíždí se od Kavalírky až dolů k Andělu, celý úsek pojedete asi 15 minut. A na magistrále stále kolona směrem na Holešovice, popojíždí se před omezením na Hlávkově mostě od muzea, zdržení až na 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Baví vás rok?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
11: Rok je náš.
12: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
11: Rok je náš.
10: Jedině na Rádiu Praha.

0: 18. hodina na rádiu Praha, už je připravená další zpravodajská relace a s ní Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody stále tisíce odběratelů. Prahu 5 budou nově uklízet dvě různé firmy. Každá bude mít na starosti svou oblast. Šéf ruské továrny na výrobu dronů utrpěl zranění po výbuchu auta. Jeho řidič je po smrti. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 30 stupňů, s přeháňkami nebo bouřkami odpoledne i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5500 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Praha 5 vybrala úklidové firmy, které se příští 4 roky budou starat o pořádek a zeleň v městské části. Dosud celý 5. obvod uklízela jedna společnost, nově na to budou 2. Jedna má dohlížet na Barandov a Hlubočepy, ta druhá na zbytek 5. městské části. Podle mluvčího radnice Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí finančně výhodné.
6: Rozdělení zakázky na 2 oblasti nám umožní lépe kontrolovat kvalitu práce jednotlivých dodavatelů, porovnávat jejich výsledky a rychleji reagovat na podněty obyvatel. Naším cílem je dlouhodobě zvýšit úroveň péče o zeleň, parky a další veřejná prostranství.
1: Přes Česko postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jih republiky a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km v hodině, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat ještě zítra.
7: Hlavně v Čechách se vyskytnou přeháňky déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné. Ty bouřky a přeháňky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
1: Výbuch auta u ruského Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimíra Tkačuka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TASS uvedli, že šéf společnosti Ural Dron Závod leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Kahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V první šance lize dosud nastoupil do 36 zápasů a vstřelil 5 branek. Pardubice o příchodu nové posily informovali na svém webu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů Celsia. Místy čekejte přeháňky nebo bouřky i silné. K ránu bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
8: Příjemné odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 stále čekejte silný provoz. Zhruba ze 3. kilometru pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to stále minimálně na 20 minut. Nehoda se řeší aktuálně na konci Vysočanské estakády, konkrétně v Jandově ulici u železničního viaduktu. Přímo v křižovatce se srazila dvě osobní auta, kolony aktuálně prakticky ve všech směrech, jak v Kolbenově ulici, tak v Sokolovské, tak i na Vysočanské estakádě. Zdržení ve všech směrech asi 10 minut. Pomalu pojedete ještě v Novopatské před sjezdem do Kbelské, od sjezdu na Černý most je to na 10 až 15 minut. Kolona je také v Plzeňské a následně Vrchlického ulici směrem do centra od Kavalírky k Andělu. Je to také asi na 15 minut. A na magistrále stále blokuje provoz omezení, které je u Štvanice na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Kolona začíná kousek za muzeem, zdržíte se až 4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu si probereme, jak mají současná vedra neblahý vliv i na městskou zeleň. Zastavíme se na Václavském náměstí, kde je v zemi zakopaná nová časová schránka pro následující generace a nebude chybět perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Soudní řízení se někde protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo oboru dětské psychiatrie.
2: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
3: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
2: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců. Je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
3: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
4: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
3: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
3: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
6: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
3: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
5: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
3: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
7: Hezké odpoledne. Začnu opět příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde se stále ještě popojíždí v koloně, ale ta se pomalu zkracuje. Aktuálně se zastavíte zhruba na 2. kilometru před okruhem. Následně se pak jede pomalu, ale na pražském okruhu až kousek zas jest na Ořech. Stále čekejte zdržení až 20 minut. Bouralo se nově na jižní spojce směrem na Štěrboholy. U napojení od Vídeňské ulice se srazila 2 auta. Kolona aktuálně začíná u sjezdu na Pankrác. Čekejte už zdržení nějakých 10 až 15 minut. Stále se ještě zdržíte v Novopatské směrem na Kbelskou. Od sjezdu na Černý most je to na 10 až 15 minut. Pomalu pojedete také v Plzeňské a v celé Vrchlického ulici směrem do centra od Kavalírky k Andělu. Je to také až na 15 hodiny. A na magistrále se stále popojíždí před omezením, které je na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Kolona aktuálně od hlavního nádraží na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: novinky a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Současný tisk, bankovky nebo pohlednice, to všechno obsahuje časová schránka, která nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí v Praze. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu.
2: Přijde mi, že to je hezký a pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
3: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce, mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
2: Třeba nějaké fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce, možná bych tam dala nějaké noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
3: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
4: V té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
3: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
4: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
3: Plastová bedna s předměty je ode dneška uložená zhruba metr a půl pod rozestavěnou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
5: Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
3: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes miliardu korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven přehled dnešních pražských zpráv s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. V Praze přibylo nehod cyklistů na kolech s elektrickým pohonem. Za letošní první pololetí se jich stalo 640, tedy skoro dvakrát tolik jako za stejné období loňského roku. Roste i počet nehod zaviněných cyklisty na elektrokolech. Informoval o tom mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dopravní policisté proto více kontrolují, jestli jde skutečně o elektrokola a ne o motocykly, které by měly mít registrační značku a být zapsané v registru vozidel. Oprava tramvajové tratě v Chodovské ulici přeruší příští úterý 11. až do pátku 28. srpna provoz mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Tramvaje budou jezdit po jiných trasách. Dopravní podnik zavede náhradní autobusové linky X11, X24 a X96. Dnes o tom informoval v tiskové zprávě. V pražských Kolovratech srazil dnes odpoledne vlak ženu. Byla při vědomí, ale v šoku a utrpěla poranění zad, uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl zhruba před hodinou. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma, používá přitom horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná dnes ve svém 23. ročníku opět nabídne mimořádně silný zahraniční program. Od 12. do 31. srpna se v pražských Letenských sadech představí soubory, které patří k těm nejvýraznějším na současné světové novocirkusové scéně. V Praze má být zítra oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď informace z dopravy s Kubou Vodičkou.
3: Hezký podvečer. Problémy jsou výrazné na jižní spojce směrem na Štěrboholy, a to u napojení od Vídeňské, kde se srazila dvě auta. Blokovány jsou dva levé pruhy, ale zasahuje se i do toho úplně pravého částečně. V místě jsou hasiči, na místě také sanitka. Kolona velmi rychle narostla už skoro na Barandovský most ke sjezdu, k nájezdu od Modřan. Čekejte zdržení kolem 25 minut. Stále se ještě zdržíte v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Od sjezdu na Černý most je to na 10, maximálně 15 minut. Pomalu se jede ještě na Pražském okruhu směrem na D1 od D5 k Ořechu, je to také asi na čtvrt hodiny. A na magistrále směrem na Holešovice budete popojíždět od muzea až do omezení, které je u Štvanice. Zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer.
4: Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších

0: Aktivu. Vlapkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50. slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update.
1: Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. Tak to je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál více. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnících.
2: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
3: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
4: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živý jenom kořínky.
3: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
5: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
3: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
6: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
3: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá záblaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
7: Hezký podvečer. Výrazné problémy stále čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. U nájezdu od Vídeňské se řeší srážka dvou aut. Na místě jsou stále hasiči a průjezdný je pouze připojovací a s opatrností pravý jízdní pruh. Kolona začíná už na konci Barandovského mostu. Čekejte zdržení kolem 25 minut a kratší kolona je i v opačném směru. Zde se zdržíte do 10 minut od sjezdu na Spořilov. Zdržíte se také ještě v Novopatské směrem od D10 na Kbelskou. Kolona začíná za nájezdem od Černého mostu, je to asi na 10 minut. Pomalu pojedete ještě také na Pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. I zde se ta kolona ale zkracuje zdržení 10 a maximálně 15 minut. A na magistrále čekejte v obou směrech zdržení v úseku mezi Muzeem a Štvanicí. Aktuálně je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme se ještě v rámci pražského updateu podívat na počasí. A jak tedy bude v Praze okolí v následujících hodinách, tak v noci i zítra většinou oblačno, mohou se vyskytnout přehánky nebo bouřky a opět mohou být i silné. Teploty v noci po třetí za sebou 22 až 20, tedy opět nás čeká tropická noc. Zítra už ale budou nejvyšší denní teploty přes den nižší, budou se pohybovat mezi 28 a 30 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Dospíval Bruno Mars na rádiu Praha, teď už zprávy na 19. hodinu ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Teplotní rekordy v Česku dnes padly skoro všude. Některé stanice naměřily srpnová i absolutní maxima. Speciální vlak Českých drah Cyklohráček zítra zamíří ojediněle do Neratovic, Mělník a Mšena. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se ode dneška v Evropské unii zpřísňují. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými a teplotami do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Teplotní rekord pro dnešní den překonalo 156 z víc než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku, což je 91%. Nové maximum pro celý srpen zaznamenalo 31 stanic a na 28 místech naměřili dosud nejvyšší teplotu za celou dobu své existence. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Oznámilo to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Z Prahy do Neratovic a Mělníka zítra vyrazí Cyklohráček a svou jízdu skončí ve Mšeně. Jde o trasu, kam tento výletní vlak Českých drah pro dospělé i děti pravidelně nejezdí. Tímto směrem se vydá ojediněle v rámci letních výletů. Z pražského hlavního nádraží vyrazí v 10 hodin a 22 minut.
3: V Mělníku je možné navštívit nejširší historickou studnu v Česku a Mšeno je brané jako brána do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Z Mšena zpět do hlavního města se vlak vydá ve 4:45 odpoledne. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Od dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
4: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
1: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku zhruba 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo asi 800. Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Lipské policejní ředitelství informovalo, že letiště kvůli několika podezřelým objektům v noci přerušilo provoz. Letoun DHL po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru s viditelně poškozeným trupem. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující zápas základní skupiny na Hlinka Gretzky Cupu. Po porážce od Spojených států 4-6 a výhře 8-3 nad Němci nastoupí v Edmontonu proti Finsku. Vítěz utkání, které začne ve 23 hodin našeho času, postoupí do semifinále turnaje. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Místy čekáme přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. K ránu bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Kuba Vodička.
5: Hezký podvečer. V Praze už se provoz v celku uklidnil. Větší problémy už jsou pouze na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kde se u připojení od Vídeňské řeší stále nehoda dvou aut. Na místě zasahují hasiči a projíždí se pouze připojovacím a pravým pruhem. Kolona začíná aktuálně za Barandovským mostem u nájezdu od Modřanské ulice. Čekejte zdržení až 20 minut. V centru Prahy pak už pojedete v tradičních kolonách jen třeba věčné ulici z Karlova náměstí k magistrále nebo také na samotné magistrále mezi Florencií a muzeem. Zdržení ale jen kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební jmény po 19. hodině. Dáme si Eda Sheerana. Budou tady Jax Jones a Callum Scott. A třeba mladý a nadějný Sombr. A já jsem Petr Zejček a přeji vám hezký 5. srpnový večer.

0: Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velice rychle.
1: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a škodému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

zhasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

Tak to byla Desiree a live z devadesátek. Teď už k tomu, co probíhá na Facebooku Rádia Praha. Kromě jiného je to samozřejmě hlasování do pořadu Vinyl. A tentokrát jsou ve hře dvě alba z osmdesátek. Ta alba vyšla vlastně krátce po sobě. Nejprve to album v roce 1983 vydali Genesis a byla to jejich 12. studiová deska, kterou nenazvali nijak, prostě Genesis. A jsou tam takové věci jako Mama nebo That's All. A prakticky v té době, co vyšla tato deska, tak do studií nakráčeli Queeni a natáčeli tam album, které bylo 10. v jejich historii a jmenovalo se The Works a vydali ho zhruba za půl roku, tedy počátkem roku dalšího roku 1984. No a to bylo něco, protože tam byly Radio Gaga, nebo jsou, I Want to Break Free a nebo Hammer to Fall. Takže co si nakonec dáme příští pondělí 10. srpna večer? Budou to Genesis nebo Queeni? Na Facebooku jsem se před malou chvíli díval. Probíhá lítý boj. Včera tam ještě o docela dost hlasů vládli Genesis. Ale dneska je to téměř nerozhodně o jeden jediný hlas. Takže bude to ještě určitě velký souboj, protože to hlasování skončí až po víkendu jako vždy, až v pondělí ve 12 hodin. Takže do té doby se fanoušci Genesis i Queenu mohou popasovávat. Tak jsem sám zvědav, jak to skončí.

0: Tak tolik švédští Roxette a teď už jsou tady metropolitní typy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju krásný den. Za hudbou se ve čtvrtek vydejte do Riegerových sadů. Na open air koncertu vystoupí osvědčená česká formace 100 zvířat. Těšit se můžete na nejznámější hity, které skupina napsala od svého vzniku v roce 1990. A dojde i na novinky, které vyšly na zatím poslední desce Noční ptáci. Areál v Riegerových sadech se otevírá ve čtvrtek v 18 hodin. A v Praze pokračuje program festivalu Prague Pride. Ve čtvrtek se vydejte třeba na výstavu Tělák. Školní tělocvična, šatny a umývárny jsou místem, kde si dospívající intenzivně uvědomují svoji tělesnost a jsou vystaveni očím ostatních. Osobní lidské příběhy můžete vidět na výstavě Tělák, a to v nově zrekonstruovaném muzeu Prahy. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Topíte se v reklamách.

0: Tak to byl kytarový mák Lenny Kravitz na Rádiu Praha. Teď už je čas na další dnešní zprávy. Zprávy na 20. hodinu jsou tady a Mirek Kasan. Hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka v centru Prahy. Začíná oprava dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou. Potrvá 2,5 měsíce. Irán a Omán finalizují dohodu o Hormuzském průlivu. Dohodli se na trase plavby. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 30 stupňů, s přeháňkami nebo bouřkami odpoledne i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce na náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem převážejícím krev. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Filip Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Televizi Nova řekl, že očekává vyznění prověřování ve svůj prospěch. Dělníci v pražské Dubči upraví náměstí U Lípy Svobody. Vybudují nové chodníky, přechod pro chodce a v parku obnoví zeleň. Na místě také vznikne nová zastávka autobusu směrem na Černý most. Práce za bezmála 6 milionů korun by měly trvat zhruba do konce roku. Popisuje starosta 15. městské části Jaroslav Tošil z ODS.
4: Systém pěšího propojení na náměstí Lípy Svobody dlouhodobě schází. Chodci chodili po silnici místama. Pak je tam samozřejmě zeleň, která je potřeba obnovit. Ty věci, co se týkají provozu na komunikaci, budeme směřovat k tomu, aby se dělalo aspoň do začátku září.
1: Začíná oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu vozovky na 14 kilometrech potrvá 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práci zaplatí přes 915 milionů korun, uvedla to jeho mluvčí Petra Drkulová. Technici před hodinou zahájili instalaci dopravního značení. V obou směrech omezili provoz v jednom jízdním pruhu. S pracemi skončí nejpozději v 7 hodin ráno. V dalších dnech pak bude instalace značení pokračovat. Samotné práce začnou v pondělí 10. srpna. Irán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaí. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaí ale varoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat až na 14 milionů liber, tedy 395 milionů korun v přepočtu. Přičemž součástí dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Místy čekejte přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Kránou bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A já hned navážu na Mirka a na zprávy, neboť na D11 se už zmiňované ve směru z Prahy na Hradec za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam totiž nabourala 3 osobní auta, zdržení je 25 minut, takže i v tomto čase po 8. večer tady očekávejte komplikace. A ještě pražské informace na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 ve druhém Lochkovském tunelu. Respektujte světelné značení, uzavřený pravý pruh, na konci tunelu v něm stojí porouchaný kamion. V Praze na jižní spojce ještě směrem na Černý most se přímo u nájezdu z Vídeňské srazilo několik aut, jedno prý skončilo dokonce na střeše. Zabraný zůstává levý a střední pruh, průjezdný je připojovací, kolona je od McDonaldu, který znamená od sjezdu na Libuš a je to zhruba na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině tady bude JC Stewart.

a společně Calvin Harris a Rag & Bone Man. Tak tolik informace o muzice a téma už za pár minut. Tisíc obyvatel Prahy 6 jsou kvůli havárii vodovodu bez tekoucí vody. Podrobnosti nabídneme v reportáži. Já jsem Petr Zajíček, příjemný večer.

0: Tisíce lidí v Praze 6 jsou kvůli havárii vodovodu od včerejšího odpoledne bez tekoucí vody. Porucha se nejvíce dotkla obyvatel Davic, Liboce, Veleslavína a Vokovic. Někde mají domácnosti jenom nižší tlak v potrubí, jinde si pro vodu musí k cisternám na ulici.
1: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
2: Je to těžký, no, jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit, ale je blbý, jestli člověk musí dosti umývat ruce petkama, no. A celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a tohle člověk musí furt chodit pro vodu, takže je to dost nepříjemný.
1: Kvůli velkému množství lidí bez vody byla ale cisterna brzy prázdná a technici pražských vodovodů a kanalizací ji museli přijet doplnit. O tom se přesvědčil pan Pavel.
3: My jsme přišli tatínkovi doplnit vodu, aby měl čím splachovat a co pít. Samozřejmě jsme mu donesli nějakou vodu v lahví, kterou jsme nakoupili, ale teďka jsme u cisterny a to je prázdná. Volali jsme na PVK. A ty nám řekli, že to řeší.
1: Pan Petr si raději nakoupil zásobu balené vody.
4: Tím, že je tady kousek hnedka večerka, tak nebyl problém se dozásobit. Nevidím to jako velký problém, ale samozřejmě v tom horku je lepší se vysprchovat ve sprše než pod pet lahvojí.
1: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
1: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Pražské informace. Ižel číslo 1. Eva Farna 2. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
7: na praha.rozhlas.cz.
6: Další kolo zase v neděli po 9.

Tak to byla Pink, dospívala přesně v 8:30 večer, stále posloucháte Rádio Praha, s vámi je Petr Zajíček a mám pro vás informaci, co nabídneme v našem dnešním hudebním speciálu po 21. hodině po zprávách, tedy zhruba za 35 minut. Tak protože máme středu a i když jsou prázdniny, středa je vždy dnem, kdy nabízíme pořad Hot Zone po 21. hodině, tedy to nejaktuálnější, nejnovější z domova i ze světa. Něco, co jste možná ještě v některém případě neslyšeli. Takže absolutní novinku má Ariana Grande, tak například ta zaspívá. Pak tady bude Shaboozy, také australské zpěvačky. Jedna se jmenuje Dasha a druhá Tones and I. Pak tady bude novinka od Ellie Goulding. No a taky třeba novinka od americké rockové mladé kapely, která se ve svém repertoáru nechává inspirovávat třeba Led Zeppelin a sice Greta Van Fleet. Ten název nezní moc americký, ale opravdu je to americká kapela. Dokonce jsou to dneska už držitelé jedné ceny Grammy. No a mají absolutní novinku So You Stand, možná to znamená předznamenání nového alba, možná by bylo na čase, protože poslední album vydali v roce 2023, takže před zhruba 3 lety. Takže Greta Van Fleet se svojí novinkou, to bude také součást dnešní pořadu Hot Zone mezi 21. a 22. hodinou.

0: Horolezci na Karlově mostě čistí jednotlivé pilíře od řas a dalších nečistot. Musí se z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodil jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku počištění zkontrolují a poničené části opraví.
1: Každá kulturná památka nie je vždycky v ideálnom stave, je dobré o ňu sa starať a ja si myslím, že to robí Praha veľmi dobre a príkladne.
2: Říká pan Jaroslav ze Slovenska, ktorý tráví dovolenou v Praze. Pane Jones,

0: Austrálie dodává, že by se technici měli zaměřit i na sochy.
1: Je to fantastický most. Některé ty sochy by si zasloužily ještě vyčistit, ale je to plné historie a mně se to líbí.
0: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech. Při práci používají podle kamenosochaře Bohumila Pánka vysokotlaký čistič.
2: Jsou tam zaparkovaný auta, které jsou přichycený lana a chlapi vejškaři, protože to jsou vejškové práce, horolezecké, omývají tu mrtvou biozeleň, která prostě je zachycená v těch kořínkách těch jednotlivých kamenů.
0: A dodává, že za den technici očistí zhruba dva pilíře.
2: Je to dáno prací těch chlapů, protože když jste zavěšený na laně, tak nemůžete dělat 8 hodin denně, ale musí se to přizpůsobit turistickému režimu Karlova mostu a počasí samozřejmě a síle těch horolezců výškařů.
0: Takzvaná náletová zeleň, řasy a další druhy divoké vegetace, které se na spodní části mostu zachycují, můžou poškodit jednotlivé kameny, doplňuje Pánek.
2: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
0: Na čištění dohlíží také

0: jakém stavu ten plášť je.
1: Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Práce neomezují provoz mostu pro pěší. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody stále ještě tisíce odběratelů, většině ale už voda teče. Nové komunitní centrum vznikne v Praze 14 na Hutích. Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů, má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny s pitnou vodou.
2: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
3: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
2: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
4: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
2: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Na Hutích v Praze 14 postaví městská část nové komunitní centrum. Radnice teď vybrala stavební firmu. Součástí bude kavárna pro asi 60 lidí a sál pro pořádání společenských akcí. Centrum za bezmála 47 milionů korun mají dělníci začít stavět v polovině září a dokončit ho mají do jednoho roku. Pokračuje mluvčí městské části Veronika Berna.
5: Cílem městské části Praha 14 je postupně vytvářet vhodné zázemí pro komunitní život ve všech místních lokalitách. Na Hutích takové centrum chybí, byť se jeho vybudování dlouhodobě řeší. Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky.
0: Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku. Přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů Celsia. Izraelská armáda zaútočila na jih Libanonu. Libanonský deník L'Orient Le Jour uvedl, že úder zabil nejméně jednoho člověka a dalších 11 zranil. Krátce předtím Izrael vyzval k evakuaci jedné z vesnic v oblasti. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Tel Aviv své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizballah. Údery Izrael provádí v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizballah toto jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Rozhodli o tom na dnešním zasedání delegáti valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Bývalý obránce Byčánek nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018 a po dvou čtyřletých obdobích mu vypršel mandát. Chce se také podle svých slov naplno soustředit na trenérskou činnost v Dukle Jihlava. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Místy čekejte přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Kránu bude oblačnosti přibývat. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Čárty, horké novinky a hudební premiéry. Vždy ve středu na Praze. Na Praze. Vodzo.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Hot Zone. Kompletní playlist u nás na webu praha-rozhlas.cz.

0: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
1: Praha žije. Praha žije.
0: Hot Zone. Kompletní playlist u nás na webu praha-rozhlas.cz.

0: je 22 hodin. Lékárny budou moci kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Policie na jezeře Most dál pátrá po dvou pohřešovaných paddleboardistech. Na letišti Lipsko-Hale po půlnoci zajistili dron s výbušninou. Našli ho poblíž ukrajinských dopravních Antonovů. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 30 stupňů, s přeháňkami nebo bouřkami odpoledne i silnými.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moci lékárníci nově vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, uvedl to ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
2: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili v úterý. Varovali, aby se lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a malé děti vyhnuli zvýšené fyzické zátěži. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Policisté na jezeře Most pokračují v pátrání po dvou mladých mužích pohřešovaných po včerejší silné bouři. Společně se záchranáři dnes navíc museli zasahovat kvůli dvěma dalším paddleboardistům, upřesňuje policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: Policisté museli během nepříznivého počasí zasahovat a zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se i přes blížící se bouřku vydali doprostřed jezera. V době, kdy složky integrovaného záchranného systému stále pokračují v náročné pátrací akci, museli své síly věnovat i této zbytečné události.
0: Policie apeluje na návštěvníky jezera Most, aby respektovali varování před bouřkami a zbytečně neriskovali. Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Bezpilotní letoun s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo společnosti DHL srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. S viditelně poškozeným trupem bezpečně přistálo na blízkém letišti v Hanovru. Pachatelé ani jejich motiv nejsou známý. O incidentu byla informována i Severoatlantická aliance, která ukrajinské Antonovy využívá k přesunu strategické techniky. Ve Spojených státech amerických právě v těchto chvílích začíná atletický světový šampionát juniorů. Sportovci do 20 let na něm budou bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Místy čekáme přeháňky nebo bouřky i silné a nejnižší teploty kolem 21 stupňů Celsia. Kránu bude přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami odpoledne i silnými. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Havlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležité mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ale to mi ještě je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá. Protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No,
0: dá se to tak říct. Ano. A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle ty intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli
1: přesně
0: těm podmínkám.
1: Tak. Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možný. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu jako opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako neletu. Vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady
2: mám
1: v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královské, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věc jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztracení a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.
0: Rádio Praha.

0: Ižel číslo jedna, Eva Farnal druhá, Kateřina Marie Tichá trojka a 12 dalších top hitů. To je čárt Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
1: na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsem stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
2: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
1: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovili vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
2: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
1: full time. Na full time to úplně nevidíte.
2: To ne.
1: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
2: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
1: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
2: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaši postavu to třeba vůbec nemusí být. Že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nelichotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
1: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
2: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl, já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, že mi řeknou, to ti to vůbec nesedí a říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí, ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete před zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy se jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
1: Tak. Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
2: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
1: Fakt?
2: Jo. Jako myslím si, že pak, když člověk vyjede do zahraničí, tak tam to lidi se to vůbec nebojí, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
1: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
2: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. Nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu, to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
1: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
2: A ono je to hodně vidět, je to hodně vidět. Poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Marina Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
3: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
2: Což je 2015, něco takového?
3: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
2: 5000 plus?
3: No, myslím si, že to na to mělo jako velký podíl a pak nějak jako nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
2: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
3: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdíla, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako, co to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala. Myslím si, že spoustu lidí ani nevěděl, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam slovo, já jsem vůbec nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
2: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
3: Ano.
2: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
3: No to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
2: A zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
3: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv, já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, tak to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava máme 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
2: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej?
3: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
2: Přijede jako Mariana, uklíďte.
3: Jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizený, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na té dovolené, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
1: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
1: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako

0: Zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
1: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a tady to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
0: Nebojíte se někdy?
1: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
0: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
1: Jo, určitě.
0: Asi nepůjdete pod mě po Harlem.
1: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě je ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím. Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Ve finále se jmenuje stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si nocou fany Ani. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
2: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
1: Je to těžký.
2: Je to těžký. Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju. Jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, to já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já, když to vidím, nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
1: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
2: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako domů a si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
1: A v rámci cest, co vás teď čeká?
2: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
1: hodně.
2: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
1: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
2: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
1: srovnávají,
2: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
1: a
2: to moje
1: privilegie. A brácha starší nebo mladší?
2: No, mladší ten...
1: To umí
2: no,
1: asi,
2: ten
1: ne?
2: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
1: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
2: Ano, obrací.
1: Obrací.
2: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádej o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
1: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
2: Ano.
1: Se mnou byla Mariana Prachařová, moc děkuju a jste spokojená i nadále.
2: Děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve velké mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
2: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
1: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z velké mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudili velkou pozornost. Pocházeli z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny. Vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šli po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázali zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z velké mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké Mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie u stadionu zhruba 250 až 300 metrů daleko. Tahle vzdálenost se dá zrychleným krokem ujít za 2 až 2,5 minuty. Lze vyvodit závěr, že v případě, že by pachatelem činu byla zájmová osoba číslo 1, která byla zachycená při zrychlené chůzi na kameře u pizzerie ve 20 hodin a 25 minut, tak je možné čas vraždy stanovit na časové období mezi 20.22 a 20.23 dne 21. února 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem 3x. Poprvé krátce před 7:30, podruhé chvíli před 7:30 a potřetí přibližně v 8:30 večer. Policejní záznam o druhém průjezdu auta ve Velké Mači odhaluje, že řidič provedl neobvyklý manévr. Vozidlo vjede na křižovatku a chvíli tam postojí. Po zacouvání se otočí a asi po 1 minutě odjíždí tím směrem, odkud přijelo, zapsali si policisté. Tenhle druhý příjezd do vesnice vypadal, jako by se řidič přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli tam na něho už někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
2: Časť druhá. Nečakaný svedok.
1: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroen. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala dvě volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu, kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 3/4 hodině řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraje a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitraj pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën a tím skoro na vlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
2: Část 3. Rébus s mobilmi.
1: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani neSMSkuje. Ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo. Jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani nemají. Na základě příkazu se nám je ale nakonec získat podařilo, vysvětlil šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto a zjistili, že Citroen Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci podruhé objevil Citroen Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer nadobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. Nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost, jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
2: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
1: Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Pro zváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i v tento den, konkrétně v 18.53, prošel kolem stadionu pod kamerami pizzerie a pokračoval zřejmě až k domu Jána a Martiny. Po necelých 20 minutách se ale už vracel zpět. Vraždu si toho večera na poslední chvíli rozmyslel. Řidič pak přistaví auto na konci křižovatky, kde střelce vysadil, aby ho zase z vesnice odvezl. V 19 hodin, 12 minut a 56 vteřin mu tedy zavolal, ale tentokrát na telefon soukromý, protože věděl, že si komplic zapomněl vzít ten pracovní. Policejní analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké Mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
2: Část pěta. Všade vyskakovalo jedno jméno.
1: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka, Komárno. Péťo, asi to máme. Snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek, vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově vnitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké Mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké Mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké Mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké Mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisů z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké Mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké Mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu nebo se s ním dokonce setkávali ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kello-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia třikrát a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě
1: ještě, ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do třetího kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče si pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20, 20 let jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný. Dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro

0: Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některé díly je lepší, některé je horší, samozřejmě některé je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevím.
0: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
0: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer.
0: Já ji miluju a taky tolik nešije. No jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
0: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
0: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takové dvě minisérie, které teďka holky. Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku dvou dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc, než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel, kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dabing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to...
0: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
0: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
0: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Tam měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
0: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
3: Hit týdne. 4 novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Na 9. příčce je Poetika, Blízko.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Hit týdne. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Zkoumala zůstaneme chviličku. Petr Zkoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Zkoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený? A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že se musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na
1: vlastní pěst.
2: Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je vous trouvez des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, a já jsem říkala, alors, excuse moi, encore une fois, je vous trouvez des A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. Místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečíš? Já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky. Tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách a nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat. Že?
2: No. No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve Studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahušku to chce drink.
1: Drahoušku, to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před váma ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a na který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu atletka Nikoleta Jíchová. Atletka, která běhá 400 metrů překážek, závodí za Duklu Praha. Nicméně bohužel v současné době není mezi závodnicemi, které můžeme vidět na dráze, protože dlouhodobě řeší své zranění, které se Nikoleto už trošku táhne. Ty vlastně v tuto chvíli máš druhou sezónu, kdy nemůžeš plnohodnotně závodit. My jsme tady si spolu povídali před necelým rokem, kdy jsi vlastně byla po operaci skříženého vazu v koleni. Byla jsi na začátku rekonvalescence, tak si pojďme probrat, co se stalo potom. Ty začátky určitě byly z tvé strany pozitivní, ty jsi měla našlápnuto hodně rehabilitovat, trénovat a brzo se vrátit. Tak co se dělo potom od té doby, co jsme se neslyšeli?
4: Vlastně jsem strašně moc pracovala, makala, dělala jsem vlastně co můžu a jakmile jsem se dozvěděla teda, že se stalo něco špatného a že musím na operaci, tak vlastně místo toho, abych si na chvilku odpočinula a vypla, tak vlastně jsem znova hned si říkala, OK, něco se stalo, nevadí, dostanu se z toho co nejrychleji a vlastně i tak jsem na tom pracovala, měla jsem hned další cíl a pracovala jsem na tom, no. Zpětně nemůžu zhodnotit, že bych něco udělala špatně nebo něco bych teďka udělala jinak, ale bohužel to zranění je možná trochu vážnější, než jsem si v začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
3: Ten úraz se ti stal v červnu 2025. My jsme spolu pak mluvili na podzim a to si byla vlastně ve fázi, kdy si trénovala, rehabilitovala, ale samozřejmě si ještě nemohla jít na dráhu. Ještě to bylo spíš o kondiční věci, aby si zrehabilitovala koleno po operaci. Jak potom probíhaly vlastně ty další měsíce, ten první vlastně návrat na dráhu, kdy si se mohla postavit do tenisek a vyběhnout?
4: Bylo to nějak tak kolem toho listopadu, pak si pamatuju, že jsme měli v prosinci soustředění v Jihoafrické republice, tak tam už jsem vlastně trénovala na nějakých 85% a do úplně plný zátěže jsem se dala někdy v lednu. Takže to jsem se vrátila vlastně do plný zátěže a vlastně všechno šlo celkem hladce.
3: Ty jsi mluvila o Jihoafrické republice, já jsem to právě zaznamenala, že jsi odjela na kemp, kam vlastně atleti jezdí, většinou tam tráví dost dlouhou dobu. Co vlastně ty první tréninky ukazovaly, protože přece jenom po takto jako složitém zranění pro sportovce, složitém zranění, ten návrat není jednoduchý, tak jaké to bylo ze začátku?
4: Co se jako fyzický věci týče, tak to bylo úplně v pohodě. Koleno, hamstring, vlastně všechno mi fungovalo, ale ta hlava asi spíš samozřejmě, že jsem se bála jít do všeho naplno a potřebovala jsem si nejdřív ty věci zase trošku jako ohmatat a pak jakmile už jsem překonala třeba prvotní strach z toho třeba přeběhu překážky nebo odrazu naplno nebo dopadu, tak pak už jsem zase měla ty svoje zajetý věci a už jsem byla v tom zpátky, ale musela jsem překonat taky ty prvotní strachy, poprvé se rozbinu naplno, poprvé naplno zabrzdit, no znáš to.
3: No já naštěstí ne, protože já jsem žádné vážné zranění tohoto typu během své kariéry neměla, ale zajímalo by mě, jaká byla třeba doporučení od lékařů, fyzioterapeutů právě pro tu část sezóny nebo část přípravy, kdy jsi se začínala vracet. O tom teď mluví, že to bylo hodně i v hlavě, tak jaké jsi měla třeba limity od lékařů?
4: Do toho ledna, kdy jsem měla vlastně takový velký testování, tak jsem měla to, že bych neměla třeba běhat úplně naplno a všechno dělat, jak říkám, na nějakých těch 85%, prostě nechodit do všeho po hlavě a být ještě opatrná. A vlastně od toho ledna, kdy jsem prošla všemi testy, tak už jsem dostala zelenou, že už můžu dělat cokoliv.
3: Ty jsi vlastně svůj návrat na dráhu spojila i s novou trenérkou, se Zuzanou Hejnovou, s kterou si začala spolupracovat v tom bohužel trošku jako smolném období, kdy se ti ten úraz stal. Vnesli jste třeba do tréninku nějaké nové prvky, které byly spojeny právě se změnou na pozici trenéra?
4: Ty jo, musím říct, že vlastně těžko říct, protože vlastně Zuzka byla furt bohužel trošku dirigována těma doktorama a fyzioterapeutama, kteří mi dávali ještě doporučení, hele, teďka ještě neběhejte tohle naplno, teďka spíš se zaměřit na tohle v posilovně, bla, bla, bla. Takže mě vlastně mrzí, že během té spolupráce, kterou máme už nějaký rok a půl, tak vlastně de facto jsme se ještě nedostali k tomu, kdy ona by byla fakt ten šéf a dirigovala všechno ona, bohužel.
3: To, že vlastně ten tvůj návrat není tak hladký, jak si očekával, tak k tomu se dostaneme za chvilku po písničce.

0: slov.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o jejím návratu zpátky na dráhu po vážné operaci kolene. Ty jsi vlastně v tom minulém vstupu říkala, že jsi odjela na soustředění do Jihoafrické republiky a vlastně začali jste trénovat, ne úplně naplno. Nicméně přišla sezona 2026, to znamená ta aktuální, ty jsi ještě vynechala halu, ale všichni, ale především ty, jste se těšili vlastně už na plnohodnotnou sezonu, zónu, která v tuto chvíli je v plném proudu. Tak jestli to pro tebe není moc těžké, tak zkus popsat, co se stalo potom, protože my jsme se opravdu těšili, že už tě na dráze uvidíme.
3: Mm-hmm. Vlastně potom, co jsem měla všechny v pořádku testy v lednu, tak jsem se i cítila poměrně dobře a říkala jsem si, ty jo, neměla bych třeba zkusit vyběhnout v té hale, i byť třeba jen na 200 nebo na nějaký jiný trati, ale nakonec jsme si říkali, že radši to nechme být a radši se pojďme soustředit na ten venek, který teda bohužel nedopadl. A byl takový smutný v tom, že se tak jako táhnul už od té přípravy v březnu, kdy vlastně jsem začala zase pomalinku najíždět na ty překážky, pomalu jsem se začala vracet už do té kvality a poprvé mi teda se trhnul hamstring v březnu, když jsem se z toho už zase konečně nějakým stylem dostala a posunuli jsme zase všechny tréninky a všechny nejbližší závody, tak se mi to znova trhlo v dubnu. A když jsem to znova vyléčila, znova jsme přeměnili všechny moje plány, první závody, tak se mi to vlastně trhlo znova teďka v červnu, na začátku června. A pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně o tom nejhorší a to byla ta psychická stránka. Vlastně to, že jsem si třikrát trhla sval, tak ta fyzická bolest oproti té psychické je teda o dost menší.
2: To určitě, určitě si o tom ještě něco řekneme, ale tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolené.
3: Ano.
2: Byl tam použit kousek toho svalu právě pro vyspravení toho poraněného kolene, takže zkus to trošku jako vysvětlit, takže se ti opakovaně vrací stejné zranění, které souvisí už s tou operací.
3: Ano, ano, vlastně úplně jednoduše řečeno, když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít jako cokoliv jiného, třeba achilovka nebo jiný kus těla, nebo už to nejde sešít, musí se vzít jiný vaz. To buď syntetický, umělej, nebo z cizího těla, anebo buď ze svého těla z různých částí. A u mě teda byl použit štěp z hamstringu, takže mi vlastně vzali část šlachy, udělali z ní copánek a dali mi ji do kolene. A říkali, že teda by se to mělo zacvičit a mělo by to být v pořádku, ale bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
2: Co říkají lékaři teď? Jaké jsou jejich doporučení nebo co bys měla dělat pro to, aby se tenhle problém dal do pořádku?
3: No, říkají mi to, že to chce čas, což samozřejmě uspěchaný, ambiciozní sportovec rozhodně slyšet nechce. Ale říkají, že potřebuje to zkrátka čas, aby se ten sval znova nějakým stylem asi zpřátelil s tou situací, která je a naučil se nějak fungovat v tomhle tom stavu, ale samozřejmě to chce čas, speciální cvičení a určitě i trochu poupravit ten trénink, že nejde do toho prostě bušit 5x, 6x v týdnu. Musí se taky s tím nějak asi trochu jinak nakládat, ale nedokážu na to odpovědět, že teďka jsem ve fázi, kdy jsem zraněná a kdy vlastně teďka tak přemýšlím, kudy dál a co a jak dál, takže zatím bohužel na to nemám odpověď úplně přesnou.
2: Když vlastně si šla nějaké vlastně tréninky, které byly součástí, ty se říkala i testování, tak ještě než tento problém nastal, jak jsi na tom byla?
3: Právě, že dobře, ale samozřejmě to testování bylo silový a nebylo na překážkách, to pak už jako nejde otestovat, takže jsem byla na různých testech, kdy se ukázalo, že pravý a levý hamstring už je stejně silný, už tam nejsou žádný asymetrie nebo minimální, takže tady po té stránce to bylo pojištěný, ale prostě ty překážky jsou ještě věc další a já je zvládnu přeběhnout, ale nezvládnu je přeběhnout, když už jsou plný ten sval laktátu a když už jako nemůžu, tak bohužel ten sval zatím nevydržel, no.
2: To, že tato situace je určitě nejsložitější právě pro psychiku, tak o tom si budeme povídat za chviličku.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Aktuálně zraněná Nikoleta Jíchová, atletka, překážkářka, je s námi na Radiožurnálu Sport. Tak my jsme probrali těžké období v tvém sportovním životě, které ještě neskončilo. Ty jsi sama zmínila, že ta fyzická bolest je relativně zanedbatelná oproti té psychické, oproti tomu, že se stále vracíš a stále to není ono a tvé zdraví ti vlastně nedovolilo plnohodnotný návrat. Zkus trošku popsat, co se ti v těch posledních měsících děje v hlavě, jestli to zvládneš.
2: Já vždycky vím, že to musí být těžký, než to je lehký, ale teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že já mám pocit, že když člověk dá do něčeho úplný maximum, veškeré své síly, tak to skoro nemůže nedopadnout. Já si prostě říkám, to musí dopadnout, když do toho dá člověk úplně všechno. Ale teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, své víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací. Tak je to těžké to polknout a nějakým způsobem se s tím vyrovnat. Ale prostě já věřím, že to musím vydržet ještě, že to je ty těžký a dlouhý chvíle, jestli má někdo vydržet, tak to vydrží šampion. A jestli jsem šampion nebo ne, to se prostě ukáže. To ukážu já sama sobě.
1: Kde tu sílu bereš a kdo ti pomáhá ji v sobě najít, protože on člověk občas potřebuje oporu?
2: Určitě, tyjo, jako myslím si, že mi hodně dodává můj přítel, který vždycky vidí tu lepší stránku. Moji kamarádi, moje dvě kamarádky atletky, Amálka Švábíková, Lada Vondrová, teďka mi hodně pomáhá i Sára Bejle, která mi vždycky ukáže, ona je extrémně pozitivní, je sice to není atletka, je to tenistka, ale prošla se taky spousta zraněníma a ona je velmi pozitivní, takže to mi pomáhá. Samozřejmě rodina, mám úžasnou mámu, samozřejmě trenérka, která je obrovská bojovnice a vždycky mi říká, hele, když to jde samo, tak to umí každý, ale prostě zatnout zuby, to není pro každýho, takže ta motivace, mám skvělý okolí a ta motivace kolem mě je, ale v posledních chvílích bojuju, že já ji stejně musím mít sama, že vlastně lidi mi kolem sebe můžou říkat hezký věci, ale dokud jim sama nebudu věřit, tak neříkám, že jsou k ničemu, ale nejsou tak silný, takže snažím se hlavně namotivovat teďka sama sebe a nějakým stylem to prostě znova rozjet v sobě, protože ten plamínek plápolal a myslím si, že už i zasl, ale já se ho snažím nějak rozsvítit zase.
1: Nechci tě moc trápit, ale v jakých chvilkách ti je nejhůř? Když seš někde sama doma, nebo když se třeba v televizi díváš na sport a vidíš tam kolegy, kolegyně, kteří závodí, co jsou ty nejhorší chvilky?
2: Já se to snažím ulehčovat tím, že já jsem to úplně sekla, co se sledování věcí týče. Já jsem úplně nekoukám vůbec na televizi, nekoukám vůbec na Instagramu, mám vlastně stišený všechny sportovní atletické kanály, vůbec nekoukám na výsledky a to mi prostě pomáhá, že to nesleduju, bohužel je to tak. A jinak samozřejmě náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. Prostě třeba teďka v té sezóně třikrát jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí nebo po čtvrtý nějaká komplikace a věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby už je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla a vlastně, když jsem si ten sval trhla, tak jsem ani už nechtěla to nikomu oznamovat, protože jsem věděla, že to samozřejmě všem bude líto v mém okolí a že to bude prostě hrozný, takže jsem seděla v autě, pustila jsem si YouTube a prostě poslouchala jsem rockový koncerty 2 hodiny a nemyslela jsem na nic, no.
1: Změnila se v něčem Nikoleta Jíchová jako člověk za to období od toho prvního problému, protože samozřejmě si prožila období v životě, které určitě se nedá natrénovat, nedá prostě se na něj připravit. Jsi v něčem jiná?
2: Věřím, že jsem určitě pokornější vůči svýmu tělu, vůči všem těm situacím. Zjistila jsem, že úspěch je hezká věc, ale jak rychle přijde často, tak rychle odejde. Není to samozřejmost a musí se na něm pracovat. A asi jsem prostě víc pokorná a respektující vůči svýmu tělu. No, myslela jsem si, že jak říkám, jsem prostě železná lady a že zvládnu všechno a možná prostě moje tělo potřebuje čas a není to všechno prostě tak jednoduchý v životě a možná ne vždycky dostanu to, co si zamanu, no. Prostě zjišťuju asi, že život není prostě tak bílej nebo černý, ale je fakt jako něco mezi.
1: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba do té doby, než se to povede?
1: Tak to je určitě pozitivní informace na závěr tohoto pro tebe určitě složitého bloku.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová, atletka, která běhá 400 metrů překážek, ale aktuálně je bohužel mezi marody a nemůže se vrátit na dráhu. Nicméně, Nikoleto, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která proběhla médii v poslední době. A to, že vyšla jakási jako nařízení, jak mají být ženy sportovkyně médii snímány, především jde teda o televize. A mě to teda strašně zarazilo. Tak mě zajímalo, nebo zajímá, jak ty jako jedna z těch atletek, která skutečně na dráze zdobí. Jaký na to máš názor, to, že byste neměli být zabírány kamerami z určitých úhlů, které třeba zdůrazňují nějaké ženské křivky?
2: Musím říct, že ta věc mě nikdy netrápila a byla to vlastně moje, ani ne, že poslední starost, nebyla to žádná starost, když jsem závodila, tak jsem se soustředila na svůj výkon a na to, že ano, chci, aby mi to slušelo, ale tohle to už není můj biznis, jak mě kdo zabere a tak to, co potřebuji mít zakrytý, tak mám zakrytý, takže nemám žádný strach. Tudíž mě to překvapilo, že se vlastně něco takového začalo řešit a vlastně nejsem úplně zběhla v tom, nečetla jsem přesně ten manuál, z jakých úhlů nebo tak, takže to vlastně ani nemůžu zhodnotit, ale no, myslím si, že by se měly řešit asi jiné věci, nejen v české atletice, ale i ve sportu, že tohle to jsou takové jako drobnosti, nechci říkat drobnosti, pro nějakou holku je to určitě důležitý, ale pro mě zrovna ne za stolik a já bych ocenila určitě jiný témata, který by se měly ve sportu řešit.
1: Vadí tobě osobně nějaká prezentace žen ve sportu a třeba nejenom atletice, která si myslí, že je dělána špatně nebo že bychom se na ní měli zaměřit, anebo tě tohle co téma vůbec, jak se říká, nebere?
2: Asi jsem nad ním vlastně nikdy nepřemýšlela, protože mi nepřišlo, že by této téma nikdy nějak pálilo tím, že máme vesměs svobodu, co si můžeme vzít na sebe, ať už během závodu nebo i na reprezentačních akcích, tak prostě od České federace dostaneme třeba 3 druhy dresu a můžeme si vybrat, jak můžeme být zahalený. Tudíž myslím si, že každý si může vybrat a pokud někdo nechce být vidět vůbec a má problémy tady s těma GDPR věcma, tak bohužel ten sport není úplně pro něj a atletika kort možná ne, ale mě to nikdy nevadilo, já jsem se za svoje tělo nikdy nestyděla, samozřejmě jsou partie, které se mi líbí víc nebo míň, ale musím se s nima prostě zžít jako každý člověk.
1: Myslíš, že třeba mohlo v atletice, kde obecně to tělo bývá odhalováno víc, vadit toto třeba s závodnicím z jiných kultur? Ty se pohybovala ve světové atletice, to znamená, že to nejsou jenom Evropanky, ale jsou to závodnice i vyznávající jiné druhy náboženství nebo náboženství, které vlastně přikazuje, že nám být zahalený. Myslíš, že toto může být problém třeba?
2: Já jsem teda na olympiádě viděla několik žen, které měly normálně skrytý vlasy, měly legíny, měly ponožky a měly dlouhý tričko, takže byly asi upravený podle jejich víry a podle jejich potřeb, takže si myslím, že i tyhle ženy mají prostor být ve světové atletice.
1: Ty jsi mluvila o tom, že máte možnost vy jako atletky třeba v tom českém prostředí si vybrat. Já mám pocit, že ty patříš mezi ty, která si vybírá právě ty oblečky, které jsou spíš ty menší. Jaký to má důvod? Je to důvod estetický nebo důvod praktický, že třeba na těch překážkách a vlastně na tratích, které jsou téměř sprinterské, každý kousek oblečení navíc může být i přítěží?
2: Jo, tak věřím, že když máte legíny, tak je tam ten rozsah pohybu trošku horší, než když běžíte buď v kalhotkách nebo v šortkách, ale už se mi několikrát stalo, že třeba když bylo ošklivý počasí a nechtěla jsem, aby mi byla zima na startu, tak jsem běžela v legínách, to se mi stalo několikrát, ale teďka jsou hrozně hezký různý kombinézy, ať už který mají třeba šortky, takže schovaný úplně zadek, nebo spíš kalhotkový střih. Mně se přesně všechny ty dresy hrozně líbí, takže a líbí se mi i atletky, líbí se mi atletky, které jsou víc nařachaný, líbí se mi atletky, které jsou vyběhaný, líbí se mi vlastně všechny, ta varianta toho pole těch atletek je široká a mně se to prostě líbí. Každá disciplína vypadá jinak a je to v pořádku.
1: Takový vlastně obecný téma, sport a krása. Patří to k sobě? Za mě ano, ale jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě krásné ženy, hezké ženy mají mnohdy blíž k třeba k velkým sponzorským smlouvám. Jak vnímáš ty právě toto propojení?
2: Krása a sport určitě k sobě pasuje a věřím, že holky atletky to mají často jednodušší v nějakých věcech než třeba kluci. To je prostě jasný a jsou to věci, nemusíme se asi bavit, jestli jsou tak správně nebo ne, prostě takhle jsou. Krása vždycky už od pravěku, od středověku, všech vždycky prostě krása vládla světem a nejsem si jistá, jestli budoucnost bude jiná. Prostě tak to je a tak to asi bude.
1: Ty tomu občas pomůžeš i tím, že jestli si dobře pamatuji, tak si na závodech se i malovala. Mm-hmm. Baví tě to nebo to bereš jako přirozenou součást přípravy na závod?
2: No, tak já se vždycky ráda upravovala a i teďka, ačkoliv nezávodím, tak se prostě ráda upravím a na závod mi přijde, že je hezký, když má člověk nějaký svůj look, nějakou věc i třeba rozpoznatelnou, takže mě to k sobě prostě hraje a to je jako když jde člověk do divadla, prostě těší se na to, tak se prostě hezky učeše, hezky se upraví, nalakuje si nehty a vymyslí i ten sportovní outfit, ať třeba být jenom barevně, aby to prostě k sobě hrálo. No.
1: Tak, Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jíchová, čtvrtkařka, překážkářka je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, já pořád nemůžu přijít na to, proč v českém prostředí máme skvělé závodnice na 400 metrů, ať už na překážkách nebo na hladké čtvrtce. A proč nemáme třeba dvoustovkařky, už o hodně hůř jsme na tom na 800 metrů. Ale prostě ta čtvrtka neustále, nechci říct chrlí, ale občas ukáže závodnice v českém prostředí, které jsou opravdu konkurenceschopné minimálně v Evropě, ale i na té světové půdě. Máš proto nějaké vysvětlení? Tady mám napsanou samozřejmě Lourdes Manuel, ale nově Linda Bodková, která zaběhla evropský rekord ve své věkové kategorii na nedávné mistrovství, teď nevím, jestli to byla Evropy, tak znova se ukazuje, že tady v záloze někoho máme.
2: Já si myslím, že to je tím, že my jako středoevropani prostě ten nejdelší sprint nám sedí nejvíc, prostě, že ačkoliv určitě někdo má rychlejší a někdo pomalejší svalový vlákna, tak těch 400 metrů bych řekla, že je takový ideál pro nás, že to není ani zas tak dlouhý, ani zas tak krátký a je tam určitě i ta historie samozřejmě a lehčí se navazuje, když před sebou máte nějaký vzory a nějaký předky, který to zkrátka uměli, takže určitě tam je i ta historie, i zároveň to, že ta disciplína bych řekla, že je nejuniverzální, nebo my jsme pro tu disciplínu nejuniverzální.
1: Myslíš si, že to může být i tím, že třeba trenéři se z generace na generaci trošičku jako vrací k té historii a přenáší si něco do budoucna? Mluvila si o tom, že právě tady ta minulost a historie má své kořeny. Myslíš si, že umíme i trenérsky tu čtvrtku u nás dobře trénovat?
2: Jo, řekla bych, že jo. Samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský a má to na to určitě vliv. To je samozřejmost, ano.
1: Já jsem tady zmínila takový současný fenomén, což je Lourdes Manuel, která ale odešla trénovat do tréninkové skupiny do zahraničí. Asi nejseš ty ta pravá, s kým bych to měla rozebírat, ale mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je spíš kvůli tréninkové skupině, aby měla dobré soupeřky, které jí budou v tom tréninku tahat dál, anebo třeba i ty tréninkové metody, jestli někde v zahraničí nejsou zase už o kousek dál a nedělají to trošičku jinak.
2: Myslím si, že pro Lu je to ideální v tom, že tam je mix toho, že třeba trenéry, co tady měla předtím, tak vlastně nejsem si jistá, jestli by zvládli tu komplexnost, kterou má v té cizině, v tom, že Lu je prostě star, která se tu objevila jako můza a taková star prostě potřebuje péči ze všech jakoby faktorů toho, že samozřejmě potřebuje trenéra, který má zkušenosti s tou celou tour, třeba diamantovek, to je prostě hrozná řehole, každý týden závod někde jinde. To je prostě připravování na finále mistrovství světa, olympiády a jsou to i věci přesně jako skupina. Tady v Česku není nikdo takhle rychle, jako je ona, tudíž samozřejmě nabízí se, aby trénovala s lidmi, kteří jsou stejně rychlí, lepší nebo aspoň o trošku horší, ale plus minus ta skupina. A samozřejmě i myslím si, že se ty lidi, ta mezinárodní skupina se možná i trošku víc podporuje, než třeba jen tady v Česku. A myslím si, že je to i trošku tou českou mentalitou, že tady ta konkurence je taková, že ne každý jí úplně přijme s otevřenou náručí a třeba si nechá tou konkurencí pomoct sám sobě, ale spíš jsou takový, že se hodně lidi porovnávají a tak. Ale mluvím ze své zkušenosti.
1: Čím je ten trénink na 400 metrů, ať už překážek nebo hladkou čtvrtku typický? Dá se to nějak jednoduše třeba laikovi vysvětlit, co je hlavní, to, co se musí jakoby natrénovat, aby člověk na této vzdálenosti byl dobrý?
2: Tak představte si, že 400 metrů je nejdelší sprint, tudíž nejvíc bolí. A na ten sprint musíte být co nejvíc univerzální v tom, že vlastně musíte být co nejrychlejší, zároveň musíte být poměrně vytrvalý, protože ten sprint trvá dlouho. A zároveň potřebujete být tak akorát vysoký, tak akorát nesmíte být ani úplně super malý. Musíte mít hodně naskákáno, musíte mít skvělý odraz, kort třeba na ty překážky. Snoubí se to samozřejmě i s technikou a je to, nechci říct stejně jako třeba víceboj, ale vlastně ten atlet musí být co nejlepší ve všem. Není to třeba jak vytrvalec, který hlavně buduje tu vytrvalost, nebo sprinter, který buší furt jen ty sprinty, ale vy vlastně musíte mít všechny ty pucle v uvozovkách.
1: Ty jsi zmínila to, že je to i vlastně trať, která nejvíc bolí, nebo hodně bolí. Já znám jednu takovou propovídku, že vlastně čtvrtka je vlastně 300, že poslední stovku už si nepamatujete. Je to třeba i nějaká droga, to chtít se trápit, myslím taková ta pozitivní droga, že člověk vlastně zažívá ty opravdu těžký pocity na tréninku. Je to něco, co se dá třeba i mít rád?
2: Jo, mě to upřímně třeba teďka opravdu hodně chybí. Taková ta věc, samozřejmě je to těžký vysvětlovat lidem třeba, kteří nesportují, že vlastně máte rádi tu bolest, protože si říkají, že šmarja, to jsou nějaký blázni, ale můžu to dát příklad v tom, že třeba do něčeho se vám

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jichová, atletka, která bohužel v současné době nemůže ze zdravotních důvodů být na atletické dráze, tak je s námi aspoň ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikoleto, v tom období, kdy vlastně ty nemůžeš dělat to, co miluješ, to znamená naplno sport, je něco naopak, co si třeba dřív nestíhala a teď máš na to trošku víc času, aspoň nějaké pozitivum na tomto období najít?
2: Asi jo, samozřejmě dá se na tom najít něco pozitivního, tak mám určitě víc čas na kamarády, na rodinu,

0: na svoje koníčky, na který jsem třeba tolik času neměla, přestože já jsem ty koníčky dost upravila té atletice, že vlastně snažila jsem se to kompenzovat, že když jsem běhala jak blázen na dráze, tak pak jsem ráda si četla, malovala a tak dále. A to jsou vlastně věci, které jsou poměrně klidné. Jenže teďka, jak nesportuju, tak vlastně mi chybí nějaký vybití, takže teďka hledám nový koníčky, abych se zase trochu vybila tu svoji energii.
1: Existují třeba nějaké sporty, kompenzační sporty, které dělat můžeš a aspoň se jimi udržuješ v nějaké obecné kondici? Mám na mysli třeba, vím, že atleti po zranění nohou občas chodili hodně plavat, dělali nějaké cvičení v bazénu, možná cyklistika, možná něco jiného. Existuje něco takového?
0: Jasně, těch alternativ je strašně moc, ale já jsem vlastně i díky té rehabilitaci, co jsem měla minulý rok, tak já jsem se naalternovala strašně moc, takže já jsem hodně jezdila na kole, já jsem hodně plavala, na bruslích jsem jezdila. A na běžkách, ale vlastně teďka jsem ve fázi, že jsem se zranila a vlastně všechno se mi tak zhroutilo zhruba před 3 týdny a ještě nejsem mentálně ve stavu, že bych jako měla chuť se do toho zase ponořit, takže teďka si dávám volno úplně od sportu a zatím jako trochu mám nutkání jít třeba na brusle, protože brusle mám ráda, ale ještě se tomu vyhýbám zatím.
1: O je období dovolených prázdnin. Vyrážíte třeba s přítelem někam nebo trávíš svůj volný čas tady v Praze?
0: Zatím jsem teďka byla v Praze, protože rekonstruujeme byt a řešíme spousta těch věcí, což je fajn, že mám aspoň trochu zaměstnanou mysl a nemusím myslet na to, jak mi utíká kariéra, ale řeším aspoň designování koupelen, obýváku a tak dále. Takže má to svoje benefity, ale dovolenou bych určitě chtěla, ale ještě musíme vymyslet kam. Samozřejmě díky té rekonstrukci si nemyslím, že by to byla nějaká obrovská luxusní dovolená, ale spíš prostě na chvilku vypadnout a být u moře. To by stačilo.
1: Tak já jsem ti chtěla položit otázku, jestli moře nebo hory, tak ty jsi mi odpověděla, že moře je správná cesta.
0: Ano.
1: Ty jsi umělecky založený člověk, už jenom z těch zmínek o tom, co tě baví, že maluješ, že se věnuješ designu bytu. Já tady mám napsáno malování, návštěva galerií, móda, hudba. Mm-hmm. Co z toho stojí nejvýše v tom, co vlastně máš ráda v oblasti umění?
0: Asi obecně to možná to malování, ale teďka spíš než to malování, teďka mi trochu chybí inspirace, tak spíš fakt ráda koukám v těch galeriích a zkrátka čekám, co mi ty obrazy řeknou.
1: Jak dlouho dokážeš strávit čas na třeba obraze nebo na nějaký malůvce, já nevím, jak to nazvat, ale
0: ano,
1: když
0: ano.
1: Něco prostě rozpracuješ, jak dlouho u toho vydržíš?
0: No, ty hodiny plynou docela rychle, takže neříkám, že stojím 3 hodiny před obrazem a přemýšlím nad smyslem života. To je samozřejmě přehnaný, ale třeba když se rozmaluju, tak maluju prostě třeba 4 hodiny a úplně zapomenu, já nevím, že mám třeba hlad nebo že mám někde bejt a tak. Takže to malování je docela nadlouho a to chození po těch galeriích je většinou taky aspoň tak na 2 hoďky celkově.
1: Kde končí tvá tvorba? Máš ji doma nebo ji daruješ dál?
0: Asi obojí. Bohužel doma už je to až moc a přítel je z toho trošku rozčílený, že jsou všude nějaké moje podivné malůvky, ale jak říkám, tím, že teďka designuju ten byt, tak maluju schválně obrazy, které by se měly hodit aspoň barevně i tematicky do toho bytu, ale uvidím, jak to tam bude sedět. Možná to, když to tam sedět nebude, tak to zase vyhodím, nechám to být.
1: Jak vlastně zvládáte s přítelem ten tvůj vlastně nový stav? Ty seš už delší dobu vlastně mimo ten tvůj úplně standardní režim a určitě ty psychické dopady občas někdy takzvaně odnáší
0: ano.
1: I ty nejbližší. Je
0: ano.
1: To u vás taky tak? Je ano. On s hromosvodem?
0: Jo, je. A mrzí mě to, ale on trochu říká, že má ten úděl, že on je jako extrémně klidný člověk a vždycky má nadhled a prostě správně mě namotivuje a i tím, že už spolu chodíme nějaký ten pátek, tak vlastně nemusím mu nějaký věci vysvětlovat. On sám ten sport dělal, chápe věci a prostě on ve mě pořád prostě nezlomně věří, že se vrátím a že budu zpátky prostě lítat, takže ta podpora je od něj velká a i pro něj to je náročný, protože on třeba v sobotu, kdy už konečně nemusí jít do práce, tak by třeba mohl dělat něco jiného, ale on jde třeba se mnou na trénink a i se mnou třeba běhá. takže i pro něj to je smutný v tom, že on do toho vkládá taky poměrně dost energie a stejně tak, jak se to nevrací mě, tak se to nevrací jemu a vlastně nemůžeme to spolu slavit, tak to je pro ně taky náročný.
1: Nikole, to my v tebe také věříme. Minimálně ti budeme strašně moc držet palce, aby ten tvůj odložený návrat na dráhu dopadl dobře a že třeba za rok si tady popovídáme v úplně jiném duchu a díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport.
0: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se taky příště potkáme už za lepších konstelací.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.